tvoje mlčení. I když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

cudzím.

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat.

15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní, chtějí zápasit i knoflík jen čím schází, si přišívají hned. Když první láska vchází, když je klukům

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

začíná další ostravská hodinka Oldies. Opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977. Dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se by zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst, wohin das führt.

0: war es ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco bavím, počkej.
2: Ještě záda, záda.
3: Já chci něco říct. Já bych vám něco, počkejte.
2: Tak.

Píseň Vypsal jsem tušku vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě pozdali, určitě zdáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na Pantonském vinylovém albu v roce 1971, originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostavského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním. Text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Jsme z toho zdrudaná.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozená vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
6: Slávko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
5: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mně napadly, víš co, to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme, uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych vysílal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy, vole, až napnou zase vás, protože já musím být mladý. A když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakujou nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl. Takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl tak, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je jejich
1: tvůrčí? Myslím, že na to oni kašlou.
0: Jo.
1: Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečný, a to bylo až do konce film, kde hrajou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací. Tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličeji.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, ježíš, dí, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
1: samozřejmě.
0: To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky,

0: Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patriku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří, kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna, všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky, to je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně pod šňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat. Ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si Kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu

0: nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
1: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
2: Humoriáda.
3: Hezky mu to šlo.
4: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
3: Kde jste se potkali?
4: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
3: Ano.
4: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný, všichni ho milovali, toho nešlo nemilovat.
3: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
4: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně. Ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
3: Jaký byl jako řidič?
4: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
3: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
4: dobře, a jsou si vědomi, si co můžeš, to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
3: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
4: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
3: Jak to?
4: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukáznějí se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
3: Jo.
4: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem, no.
3: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Já jsme hledali jsme, našli jsme, ono je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože jí miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano. No.
3: Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
3: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krájení chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda. No.
5: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
3: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale... Uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: probudíte.
1: Tak
2: my se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme, to už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mm-hmm. k hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu. Vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat, slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: No jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
4: ano,
2: která se
4: v té pohádce objevila. Mě přestali technika trošku, takže tak. Mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. A já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád peteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopustí si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava
8: co?
7: Rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
8: prosím.
9: Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajzne 10 rakviček, jen to uvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
8: Ale.
7: Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
8: No, prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
8: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spití.
8: Že se nestydí čty, ačkoliv ty se nikdy nestydila.
9: Já to se mnou mluvíš tady před lidma.
7: No, pokračujte.
9: Netvorka. Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu seš, no. Maucta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, protože on chudák listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl, takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku, nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A bylo to bezvadný a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je dobrý. To hůř fajn, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, anebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všichni ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: Ten se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval zdravím. Pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, a ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak a co to bude, Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, někdy ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já ne,
8: Goethe. To je krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: eine kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Je vulgární,
7: ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No je. Například tuhle, jak jste řekl to.
8: Neříkejte to.
7: Ne. No já bych to ani nevyslovil, ale
8: no.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: vyjasní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovnil, jak vyšla ta blondýna.
8: Jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné
8: věci. Nádherný
7: věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl? Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchozy.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: dnešní Na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem chystá obnovu zimního stadionu, počítá i s druhou ledovou plochou. Celníci na severu Čech zadrželi během léta tabákové výrobky za miliony korun. Veřejná doprava hrazená Libereckým krajem od ledna podraží, v průměru o 2%. Po ránu čekejte místy mlhy, přes den bude zataženo až oblačno a postupně s deštěm. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. Radní města Ústí nad Labem schválili smlouvu se společností Digitry Art Technologies za zhruba 14,5 milionu korun na zpracování projektové dokumentace pro obnovu zimního stadionu. Nezařazená náměstkyně primátora Věra Nechybová informovala o tom, že projektant má při návrhu zohlednit také možnou stavbu druhé ledové plochy, o kterou usilují sportovci i veřejnost. Celníci na severu Čech zadrželi během léta stovky tisíc cigaret i další tabákové výrobky. Únik na spotřební dani dosáhl téměř 4 milionů korun. Třeba na dálnici D8 objevili celníci při běžné silniční kontrole dodávky 680 tisíc kusů cigaret bez kolku, upřesňuje mluvčí celního úřadu Jitka Fajstafrova.
2: V tomto jediném případě přesáhl únik na spotřební dani 3,1 milionu korun. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byl případ předán výjezdové skupině pro odhalování trestné činnosti generálního ředitelství cel. Ve věci nadále probíhají úkony trestního řízení.
0: Integrovaná doprava v Libereckém kraji od nového roku opět zdraží. Ceny jízdného vzrostou v průměru o 2%, rozhodl o tom krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy, která se do ceny jízdného taky propisuje. U krátkých jízd z okrajových částí Liberce a Jablonce nad Nisou se naopak systém výpočtu jízdného změní ve prospěch cestujících.
3: Například dnes platí cestující z Krásné Studánky do Míšku stejně jako ze sídliště Vesec v Liberci, které je o více než 10 km dál. Roční síťová jízdenka naopak zdraží z dnešních 10 na 12 tisíc korun. Změní se také zvýhodnění podle způsobu platby. Výhodnější bude placení elektronickou peněženkou přes Opus Card nebo mobilní aplikaci Idolka. Placení v hotovosti bude dražší v průměru o 10 korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena nafty dnes klesne. Jeden litr mohou čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů míň než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se nemění a zůstává na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má maximálně možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Dnes k ránu čekejte místy mlhy. Přes den bude zataženo až oblačno a postupně bude déšť nebo přehánky a k večeru budou srážky ubývat. Dnešní teploty od 16 do 20 stupňů, na horách do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 ve 38. a 40. kilometru ve směru na Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo, tak tady očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, tak to byly zprávy v 5 od Báry Kučerové a pokud stáváte s Českým rozhlasem Sever i dnes, tedy ve čtvrtek, vězte, že už máme 8. října. Právě dnešní datum nás bude zajímat už za chvilku. Petr Jungmann opět připravil další kalendárium a pak budeme mít informace o očkování. Očkování proti COVID-19 a chřipce totiž včera začalo v nemocnici v Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. A my tu podrobnosti budeme mít před 17:30. Teď už ale písničky, které nestávají. Hana Zagorová nebo Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Hana Zagorová na Českém rozhlasu Sever dospívala a teď už se můžeme v 5 hodin a 11 minut seznámit se zajímavými vědočími. Dneska je 8. říjen.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
3: Líník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
3: Sebeřepí, Šakali,
2: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: Kinosálež měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
2: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, jaké máme počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty jsou opět velmi rozdílné, opět teplotní inverze, v nížinách okolo 6-8 stupňů Celsia, na horách někde dokonce Milešovka hlásí i 13 stupňů. Radar na mapě zatím v tuhle chvíli žádné srážky neukazuje, ale předpověď mluví o tom, že převládat bude zataženo až oblačno a nějaký déšť nebo přehánky se odpoledne rozšíří na většinu území kraje. Nejvyšší denní teploty pak 17 až 20 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Činasky na Českém rozhlasu Sever. My teď míříme do Ústí nad Labem. V ústecké nemocnici totiž začali s očkováním proti COVID-19 a chřipce. Lidé nad 12 let mají možnost se nechat bezplatně očkovat proti covidu. Vakcínu proti chřipce mají zdarma lidé nad 65. Do očkovacího centra, které je otevřené každou středu od 7 do 18, kromě svátků, je možné zajít bez objednání.
1: Odezinfikuju. Píchnu.
2: Tak dneska byste měl být v klidu, žádná fyzická námaha.
1: Tak a je to všechno.
3: Na vlastní kůži jsem podstoupil očkování proti COVID-19 tady na plicním oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Se mnou je tu primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý. Zajímá mě, pro koho je očkování primárně důležité.
4: Tak je to nejlepší a nejjednodušší způsob ochrany proti covidu i chřipce. Je vhodný úplně pro každého, ale zejména potom pro ty osoby, které jsou ohrožené závažným průběhem. My velmi dobře víme, že těžký průběh covidu i chřipky mají zejména seniori, to znamená osoby starší 65 let. Jsou to pak lidé, kteří mají nějaké oslabení obrany schopnosti, ať už z důvodu nemoci, nebo protože dostávají léky, které snižují imunitu.
3: Kde se chřipka šíří nejčastěji a jaká je prevence, popsala mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
5: Chřipka se snadno šíří zejména při blízkém kontaktu mezi lidmi a v uzavřených prostorách, kde se setkává větší množství osob. Typicky se může jednat o školy a školky, pracoviště, prostředky hromadné dopravy nebo další místa s větší koncentrací lidí. Riziko nákazy lze snížit pravidelnou hygienou rukou, větráním vnitřních prostor a omezením blízkého kontaktu s nemocnými.
3: Mezi naočkovanými pacienty byl i Jiří Kalhous z Ústí nad Labem.
6: Dneska jsem se nechal naočkovat na chřipku a na covid, protože se očekávají epidemie, tak proto. Každý to zvládne. Všem doporučuji, aby přišli a nechali se očkovat.
3: Zájemci o očkování proti COVID-19 nebo chřipce můžou přijít do pavilonu T každou středu, kromě svátků, a to od 7 do 18 hodin. Podle statistik krajské hygienické stanice k 6. říjnu počty nakažených respiračními onemocněními oproti předchozímu týdnu klesly. Nejvyšší nemocnost je na Chomutovsku. Z Ústí nad Labem Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Brontosauři dohráli na Českém rozhlasu Severa. Za malou chvíli už uslyšíte další aktuální zprávy. Bára Kučerová vám řekne třeba to, že Šluknov schválil kupní smlouvu na panelové domy na problémovém sídlišti Slunečnice. Víc informací za 3 minuty, tedy přesně v 17:30.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Městská policie v Ústí nad Labem získá 5 nových pracovních míst. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO mají posílit kontroly a bezpečnost lidí v budovách magistrátu a úřadu obvodu Ústí nad Labem město. Půjde o 2 strážníky a 3 další zaměstnance. Už zítra začínají komunální volby a někde taky senátní. V Ústeckém kraji budou senátora volit lidi v okrese Děčín a Louny. Před 6 lety vybrali voliči na Děčínsku senátora už v prvním kole, kdy vítěz dostal přes 50% hlasů. Šluknov schválil kupní smlouvu na panelové domy na problémovém sídlišti Slunečnice. Zastupitelé taky přijali pro tento účel 60-milionovou dotaci od Ústeckého kraje. Město se s majoritním vlastníkem sídliště dohodlo na ceně 285 milionů korun. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ji ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. Středoškoláci po celé Francii dál chtějí protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a taky pochod centrem Paříže. Studentům vadí třeba nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy nebo zanedbané školní budovy. Venku dnes čekejte místy mlhy, přes den bude zataženo až oblačno a postupně s deštěm. Teploty naměříme do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 ve 38. a 40. kilometru ve směru na Ústí nad Labem stále blokuje plynulý průjezd porouchaný kamion. A aktuálně se stala srážka osobního auta se zvěří v Malém Březně u mostu. Čekejte zdržení a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o 17:30 s Barou Kučerovou. Pokud vstáváte s Českým rozhlasem Sever, za chvilku vás pozveme k našemu dalšímu vysílání. Tentokrát si řekneme, kdo bude odpoledním hostem u Alex Minářové a za malou chvíli také další babské rady. A dneska společně budeme trénovat mozek. No to bude oříšek, nicméně ořech k tomu určitě taky využijeme. Teď už ale písničky, které nestárnou, zpívají Marta Kubišová nebo Nedožbírka.

0: Za pět minut bude 17:45, posloucháte Český rozhlas Sever. A pokud budete poslouchat i odpoledne, tak po 13. to bude pořad Alex a host. A tím hostem Alex Minářové bude herec Viktor Zavadil. Dozvíte se třeba i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka a kolikrát tenhle film od premiéry před 8 lety viděl.
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Tak tedy po 13. hodině zůstaňte naladěni. Za chvilku informace o počasí. Pěkné ráno se Severem.

0: počasí.
1: Jaké nás čeká počasí? No, vypadá to, že ta studená fronta, kterou jsme hlásili na čtvrtek, že to s ní nebude tak horké, ale to necháme ještě za hodinu na meteorolozích, protože ta předpověď pro sever Čech je ještě docela příjemná. Ano, budou tu konečně nějaké srážky, převládat bude zataženo až oblačno, vyskytne se déšť nebo přehánky na většině území kraje, ale nejvyšší denní teploty přece jen stále 17 až 20 stupňů. Zatímco když vyrazíte teď ráno, počítejte s teplotami okolo 8 stupňů Celsia, paradoxně v těch nejvyšších polohách, jako je třeba Milešovka nebo hřebeny Krušných hor, stále teplotní inverze, takže tam i 13 stupňů Celsia.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hral a zpíval Xindl X a já přeju pěkné ráno. Teď tu máme další z babských rad. A dneska se naučíme, jak můžeme trénovat nebo zlepšit funkce svého mozku. No, to samozřejmě hezká věc. Pomůže se učit cizím jazykům, anebo třeba překvapivě jíst lososa nebo vlašské ořechy, jak ví Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Mozek nejlépe trénuje tanec, hra na hudební nástroj nebo učení se cizím jazykům. Podpořit dobrou funkci mozku můžete i jinak, třeba složením vašeho jídelníčku. Pro začátek zkuste rybí maso. Obsahuje hodně omega-3 mastných kyselin, které jsou klíčové při tvorbě mozkových a nervových buněk. Řeč je zejména o rybách, jako je tuňák, pstruh, makrela nebo losos. Zároveň ryby obsahují vitamin D, který snižuje riziko různých forem paměťových obtíží ve stáří. Hodí se pojídat i ořechy, jsou bohaté na tuky a to je to, co mozek doslova potřebuje. Zkuste volit vlašské ořechy, podpoří váš nervový systém a už zmíněnou mozkovou činnost. Speciálně třeba mandle, ty jsou zase bohaté na hořčík. Ten je protizánětlivý a dokáže chránit i náš mozek. Do jídelníčku pravidelně zařazujte také červenou řepu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut už tu bude 6. hodina a se 6. hodinou také další zprávy, které pro vás bude mít Bára Kučerová. A co se dozvíte? Podíváme se na železnici. Firma RegioJet se připravuje na provoz regionální vlakové dopravy, nabírá strojvedoucí nebo technický personál. Víc o tom uslyšíte ve zprávách, které tu budou 6.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Očkování proti COVID-19 a chřipce zahájili včera v očkovacím centru v Ústecké nemocnici. Firma RegioJet se připravuje na provoz regionální vlakové dopravy, nabírá strojvedoucí nebo technický personál. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. Dnes po ránu čekejte místy mlhy. Přes den bude zataženo až oblačno a postupně déšť. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem včera zahájila očkování proti COVID-19 a chřipce. Lidé se tak můžou nechat bezplatně očkovat proti covidu v očkovacím centru. Vakcínu proti chřipce mají zdarma lidé nad 65 let. Jak dlouho v našem těle vydrží ochrana proti covidu a chřipce, popsal primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý.
2: U těch respiračních infekcí je to bohužel tak, že ta ochrana trvá jenom omezený čas. Je to obvykle půl roku, čili ideálně na tu nadcházející sezónu.
1: A v Ústecké Masarykově nemocnici se můžete nechat očkovat každou středu od 7. do 18. hodiny, kromě svátků. Dopravní firma RegioJet kvůli zahájení železničního regionálního provozu v Ústeckém kraji v prosinci nabírá zhruba 200 zaměstnanců. Obsazeno má zatím asi 90% potřebných míst. Jak řekl mluvčí firmy Lukáš Kubát, firma do provozu nasadí postupně 23 moderních elektrických vlaků. Na dnešek připadá památný den sokolstva. V Liberci si ho lidé můžou připomenout na náplavce u krajského úřadu. Informovala o tom tělovýchovná jednota Sokol Liberec. Setkání potrvá od 17 do 18 hodin. Na programu bude například modlitba za padlé sokoly, večer sokolských světel a taky vzpomínka na Jarinu Žitnou, bývalou světovou i republikovou náčelnici Sokola.
3: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale po tom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči.
1: Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodu téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe.
0: Sport. Počasí.
1: Dnes k ránu čekejte místy mlhy, přes den bude zataženo až oblačno a taky bude déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky ubývat. Dnešní teploty budou od 16 do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Před Lovosicemi na dálnici D8 na 43. kilometru ve směru na Drážďany je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na místě stojí porouchané, neosvětlené vozidlo. Řidič tam mění kolo a není vidět. Tak nejen tady jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 6 hodin s Bárou Kučerovou. A my pokračujeme dál, máme tu čtvrteční vstávání s Českým rozhlasem Sever, za chvilku další z kriminálních úřadů ze severu Čech a bohužel další falešný bankéř, který tentokrát připravil o 800 tisíc 50-letou ženu ze Žatecka. A něco veselějšího, tip na výlet, tentokrát vyrazíme s Evou Bucharovou na průzkum obce Dolní Zálezly na Ústecku a najdeme tam i naučnou stezku, která se jmenuje Polabské pohledy. Teď už ale písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo Bonnie M.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.
5: Já nešitím ho ani vy.

0: Krimi historky.
1: Téměř o 800 tisíc korun připravil falešný bankovní úředník 50-letou ženu se Žatecka. Telefonicky oznámil, že její účet a peníze jsou v ohrožení a přesvědčil jí, aby se řídila jeho pokyny. Žena potom ze svých dvou účtů převedla větší částku na účet, který volající označil za bezpečný, no a teprve potom zjistila, že se stala obětí podvodu a případ oznámila policii. Kriminalisté teď po neznámém pachateli pátrají a policie znovu upozorňuje, že skutečný pracovník banky nikdy nebude požadovat převod peněz na jiný, údajně bezpečný účet.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak teploty většinou okolo 8-9 stupňů. Panuje zase inverze, to znamená, že v těch nejvyšších polohách, jako třeba na Melešovce, máme i 14 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje po dlouhé době srážky, teď třeba přehánky v okolí Teplic nebo Bíliny. A předpověď to potvrzuje. Můžeme mít zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky během odpoledne se pak rozšíří na většinu území kraje, ale teploty budou docela příjemné, 17 až 20 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nebo přírodu, tak dneska, pokud se zastavíme v Dolních Zálezlech, tak z tohohle všeho tam určitě najdete kousek pro sebe. Na procházku do obce, kousek od Ústí nad Labem, jdeme s Evou Bucharovou.
1: Obec Dolní Zálezly se nachází na levém břehu řeky Labe, 7 kilometrů jižně od Ústí nad Labem v turistické oblasti České středohoří. Navštívit tu můžete zajímavé turistické cíle. Mlynářův kámen, to je skalní vyhlídka nad meandrem Labe. Derelovu vyhlídku s neodolatelnými výhledy na České středohoří. Moravanský vodopád, přístaviště Dolní Zálezly, přívoz církvice Dolní Zálezly s možností výletních plaveb. Nádražní budova v Dolních Zálezlech, ta je z roku 1850 a je jedinou zachovalou budovou v původní podobě podle projektu Aloise Negrelliho a Bedřicha Šnircha. Od roku 1958 je budova chráněna jako kulturní památka. Přes obec Dolní Zálezly vedou cyklotrasy směrem do Ústí nad Labem a dále směrem Dubice a Chvalov. V obci se taky můžete projít naučnou stezku Polabské pohledy. Začíná poblíž Labe a od břehu řeky prudce stoupá do kopců Českého středohoří směrem k osadě Chvalov. Na stezce je třeba kaple svaté Anny, barokní kaple se zvoničkou přímo na návsi v Dolních Zálezlech. Její historii podrobně popisují právě panely této naučné stezky Polabské pohledy. Na naučných panelech se dočtete o historii obce, železnice i o přírodě. Na stezce jsou odpočinkové lavičky a altány. Z horních pasáží cesty u prvních domů ve Chvalově se otevírá panorama s výhledem na protější obec Sebuzín, charakteristický Čedičový vrch Deblík a masiv Varhoště. Na konci stezky stojí kaple svatého Prokopa a taky velmi zajímavý pomník objeviteli zdejšího pramene pitné vody, Venclu Kinelovi. Tak hezkou procházku po Dolních Zálezlech a jejich blízkém okolí.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Bývalý Jiří Korn na Českém rozhlasu Sever, už pro vás za malou chvíli budeme mít další zprávy. Bára Kučerová vám řekne třeba to, že plánovaný projekt na přestavbu parkoviště u Národního hřbitova v Terezíně se odkládá. Další informace tu budou přesně v 6:30.

0: 6.30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecká radnice vybrala zpracovatele projektové dokumentace na obnovu zimního stadionu na Bukově. Podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové je cílem úprav snížit spotřebu energie při vytápění a chlazení. Plánovaný projekt na přestavbu parkoviště u Národního hřbitova v Terezíně se odkládá. Informaci potvrdil náměstek ředitele památníku Terezín Tomáš Výchopeň s tím, že v následujícím období dostane přednost proměna muzea geta. Jablonec nad Nisou bude dnes večer dražit pamětní medaile. Dražba začne v 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Medaile vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město a je na nich vyražená budova městských lázní. Ve středních Čechách nově platí kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Maximální povolená cena nafty dnes klesne. 1 litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 23 haléřů, to je o 74 haléřů míň než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop za litr benzínu se nemění a zůstává na 46 korunách a 7 haléřích. Dnes po ránu čekejte místy mlhy, přes den bude zataženo až oblačno a postupně s deštěm. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 38 u obce Jestřebí na Českolipsku plynulému provozu brání srážka osobního auta se zvěří. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, tak to byly zprávy s Bárou Kučerovou. Příjemné vstávání. Český rozhlas Sever s vámi i dnes. Máme tu čtvrtek, 8. říjen. A co přinese dnešní den tady u nás na severu, a že toho není málo, to si řekneme už za malou chvíli. Pak taková malá procházka, je tu další díl našeho seriálu o městech a obcích. Tentokrát nás Alena Škraňková zavede do sklářské obce Kytlice na Děčínsku, která proslula jako velmi oblíbené letní letovisko. Ale teď už písničky, které nestárnou. Takže vám zaspívají Pavel Novák, anebo právě teď Rangers.
3: Hla!

0: Pěkné ráno na severu Čech, to byl Pavel Novák a teď už si můžeme prozradit, co přinese dnešní den. Připomínám ještě jednou, že máme čtvrtek, je 8. října a v Ústí nad Labem si dneska připomenou památný den sokolstva při noci sokolských světel. Účastníci se sejdou v 17:30 na kostelním náměstí a pak se vydají k Labi, kde budou pouštět vlastní světýlka na památku statečných sokolů. V Rumburku se v Domě kultury Střelnice koná 7. ročník festivalu vzdělávání a burzy škol Comenius 2026. Takže už 9 ráno a pěkně do 5 odpoledne se představí 13 středních škol a gymnázií z regionu. No a pojďme ještě do Ústí, tam bude v kavárně oblastního muzea zahájena výstava Jazz nad Labem. Od 5 odpoledne tak představí 30-letou historii mezinárodního jazzového festivalu prostřednictvím fotografií, dobových plakátů a tiskovin. Ta výstava potrvá do 29. listopadu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 3 minuty bude 6:45. Je čas také na to, abychom si promluvili o počasí trochu podrobněji. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme si to ráno trochu popsat, jak to vypadá ve čtvrtek na severu Čech.
1: Na obloze máme aktuálně velkou oblačnost. Srážky se nám aktuálně vyskytují spíše výjimečně a když se vyskytují, tak jsou velmi slabé. A na stanicích aktuálně měříme většinou od 7 do 9 stupňů Celsia, zejména ve Šluknovském výběžku, kde nám fouká o trošku mírnější vítr, tak tam máme aktuálně okolo 12 stupňů a na horách tam máme zhruba od 10 do 12 stupňů Celsia.
0: Pojďme k předpovědi. Přece jen slibovali jste na dnešek studenou frontu. Potvrzuje to předpověď?
1: Je to tak. Vlastně dneska nás bude přecházet, jak už jste říkal, výrazná sladoledná fronta, ale ještě právě v následujících pár hodinách se nám srážky vyskytnou spíše ojediněle, ale už odpoledne by se měl od západu vyskytnout déšť nebo přehánky postupně na většině území Ústeckého kraje a na obloze dneska bude mít velkou oblačnost, ale večer to vypadá, že by ty srážky i s tou oblačností měly ubývat. A co se týče dnešních teplot, tak ty očekáváme ještě od 18 do 21 stupňů Celsia a na Litoměřicku tam může být až do 22 stupňů Celsia a vítr dneska to vypadá, že by ještě ráno měl foukat slabý. Na horách a ve Šluknovském výběžku mírný a během dne ten vítr bude foukat mírný i na ostatním území, ale odpoledne se vítr změní na severozápadní a na té zmiňované studené frontě nám může vítr zesílit na čerstvý o rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu a mohou se vyskytovat i nárazy zhruba okolo 15 metrů za sekundu a na horách tam vítr až silný 8 až 12 metrů a za sekundu a tam mohou být nárazy okolo 20 metrů za sekundu.
0: A to už je docela silné, abychom to trošku přiblížili, to je skoro nějakých, jestli to rychle přepočítám, skoro 70 km v hodině a kousek k tomu. Dobře, děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Midaj a Český rozhlas Sever, se kterým si teď opět uděláme procházku, protože tu máme další díl našeho seriálu o příbězích měst a obcí. A tentokrát nás zavede Alena Škraňková do obce, která kdysi prospěla sklářstvím, ale teď třeba tím, že tam měl chalupu Zdeněk Řehoř nebo Miroslav Horníček. Mluvíme o Kytlici.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Ve sklářské obci Kytlice na Děčínsku měla a má chalupu spousta známých osobností, například herci Karel Houska, Zdeněk Řehoř nebo Miroslav Horníček, ten je tam i pochován. Není divu, že se tam lidem dobře žije a relaxuje, protože obec leží v turistické oblasti České Švýcarsko. Kytlice jsou rozděleny na několik místních částí. Kytlice, Falknov, Dolní Falknov, Hilův mlýn a mlýny. Na stránkách obce se dočtete, že sklářská historie Kytlic sahá až do 16. století, možná ještě dál. V roce 1530 stála na místě sklárna saského skláře Paula Schürera, zakladatele české větve historicky důležitého sklářského rodu Schürerů. Louky na jižním okraji obce pod Malým Bukem při silnici do Polevska jsou chráněné jako významné naleziště šafránu jarního. Ten tam byl vysazen nejspíš na začátku 20. století a následně se spontánně rozšířil na sousední pozemky. Dnes byste tam napočítali kolem 1300 rostlinek. Návštěvníky láká i lesní divadlo Mlýny u Kytlice. To patří mezi historicky nejvýznamnější přírodní divadla v Čechách a v sezóně se tam konají divadelní představení a koncerty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Poslední rally Věra Martinová a Český rozhlas Sever. Další informace ze severu Čech tu budou už za 6 minut, protože se blíží 7. hodina. A co se dozvíte od Báry Kučerové? Strom v Litoměřické ulici musí po nárazu vozidla pryč. Ukázalo se, že stromničí hniloba je nebezpečný. Víc o tom řekneme ve zprávách v 7 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Voliči budou v Ústeckém kraji vybírat z víc než 13 000 kandidátů do zastupitelstev obcí a měst. Strom v Litoměřické ulici v Teplicích musí po nárazu vozidla pryč. Ukázalo se, že strom ničí hniloba a je nebezpečný. Praha 6 dnes odhalí pamětní desku gymnastce Věře Čáslavské. Po ránu čekejte místy mlhy, přes den bude zataženo až oblačno, postupně s deštěm. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. Zítra začínají komunální a někde i senátní volby. V Ústeckém kraji se volby do senátu týkají Děčínska, kde kandiduje 5 lidí, a obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje. Tam kandiduje 6 lidí. Do komunálních voleb přišlo v kraji celkem víc jak 1100 kandidátních listin. Jde o téměř 100 méně než před 4 lety, upřesňuje ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
2: Je zaregistrováno 12 963 kandidátů do zastupitelstev obcí, měst a městysů, což je o 955 kandidátů méně než v roce 2022, a 514 kandidátů do zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem, o 234 méně než před 4 lety.
0: Teplice pokácí nebezpečný strom v Litoměřické ulici. Po dopravní nehodě město zjistilo, že strom je ve spodní části kmene, napadený hnilobou a je v havarijním stavu. Podle vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Tojšlového dřevorubci neodkladně odstraní.
3: Do vzrostlého kaštanu v Litoměřické ulici poblíž křižovatky s Mosteckou narazilo ve středu auto. Pak úředníci životního odboru města zjistili, že strom je napadený hnilobou a tedy nebezpečný. Ještě dnes proto kaštan nechají pokácet. Město potom najde místo, kam bude moct vysadit náhradní, aby nebránil provozu a nezasahoval do technické infrastruktury v podzemí. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části ji dnes slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva, jak si lidé připomenou i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám. Sport. Hokejisté Litoměřic vyhráli v 11. kole Maxaligy v Chrudimi nad Bčkem Dynama Pardubice 6-3. Severočeši otočili skóre v poslední třetině, ve které skórovali 5x. Vítězný gol vstřelil obránce Jiří Suhrada, který se trefil poprvé v této sezóně. V tabulce se Litoměřice posunuli na 3. místo. První je Vsetín.
1: Počasí.
0: Přes den k ránu čekejte místy mlhy. Bude zataženo, oblačno a postupně bude déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky ubývat. Dnešní teploty budou 16 až 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S dopravním omezením počítejte na silnici 1/7 mezi Louny a Postoloprty. Právě probíhá údržba a oprava vozovky. Je tam průjezdný jenom jeden jízdní pruh. A na silnici číslo 38 u obce Jestřebí na Českolipsku policie stále vyšetřuje srážku automobilu se zvěří. Tak i tady očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 7 a Bára Kučerová na Českém rozhlasu Sever, tak tedy pěkné čtvrteční ráno společně s námi. Když už jsem říkal čtvrtek, pojďme si také připomenout dnešní datum, a to je 8. říjen. Právě o něm budeme mluvit v kalendáriu s Petrem Jungmanem už za chvíli. Pak na Děčínsko, konkrétně za basketbalisty, kteří úspěšně rozehráli nový ligový ročník, mají to 4-1 na vítězství, takže budeme mluvit s jejich trenérem Tomášem Greplem, a to před 7:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, Petr Rezek nebo právě teď Ilona Čáková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Tulák po hvězdách a Petr Rezek na Českém rozhlasu Sever. Tak teď máme 7 hodin a 11 minut. Připomeňme si ještě jednou dnešní datum, čtvrtek 8. října. A Petr Jungmann, to by nebyl ani on, aby nenašel něco zajímavého.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
3: Nyní jsem ostřeval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
3: Sebeřepí, Šakali,
2: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
3: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
4: Hliník je stále nepřítomen.
2: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pás magazina Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:17, jaké máme počasí na severu Čech. Tak dneska můžeme čekat trošku změnu, přechází nás studená fronta. Každopádně ráno je ještě velmi podobné těm posledním, to znamená teploty okolo 8 stupňů Celsia, v těch nejvyšších polohách naopak inverze, takže tam je teplej, okolo 13 stupňů. Zajímavější je pohled na radar, který už ukazuje drobné přehánky v Ústeckém kraji, teď třeba v okolí Roudnice, ale je to skutečně jen pár kapek. Co se týče toho deště, můžeme čekat spíš odpoledne, kdy se dešť nebo přehánky rozšíří na většinu kraje. Každopádně teploty ještě docela příjemné, 17 až 20 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Lucie Bílá, ale to jste určitě poznali. My teď míříme do Děčína za basketbalisty. Basketbalová nejvyšší soutěž začala a děčínští vstoupili docela dobře. 5 zápasů, 4 výhry. Válečníci se s omlazeným týmem aktuálně drží na 4. místě.
1: Trenér Tomáš Grepl slibuje, že svým svěřencům nedovolí polevit.
2: Vím, že tenhle ten tým potřebuje držet velmi zkrátka. Já udělám všechno možné k tomu, aby všichni zůstali nohama pevně na zemi a dál tvrdě pracovali.
1: Děčínu se rozjezd sezóny povedl. Je to o to cennější, že zápasové minuty pravidelně sbírají mladíci Houška, Gabriel, Křišťan, Gril nebo Kučírek.
2: Velká výhoda tohoto týmu je, že jsme zrychlili, jak v přechodové fázi do útoku, tak v přechodové fázi do obrany. To je obrovský rozdíl, protože přece jenom ti mladší hráči, to, co jsme se slibovali od nich, tak splnili. Přinesli tam větší rychlost, větší pohyblivost, větší flexibilitu. Druhá věc je ta, že ten tým opravdu hraje nebo dokáže hrát týmově, dokáže si vyhovět, půjčit si míč daleko lépe než v minulých sezónách a tohle je určitě naprosto jednoznačný plus.
1: Pochvaluje si trenér Tomáš Grepl, ten ví také o slabinách svého celku.
2: Těch máme opravdu hodně, ať třeba defenzivně se nám některé zápasy povedly docela slušně, tak tam věřím pořád jako v to, že i na obranné polovině můžeme hrát mnohem lépe, takže tohle je jednoznačně to, co chceme zlepšit. No a v útoku klasika, no, prostě naše střelecká potence je jedna z nejnižších v celé lize a potřebujeme zlepšovat i střelecký procento jak z dvojkové, tak z trojkové vzdálenosti.
1: Velmi dobře se v úvodu sezóny jeví letní zahraniční posily Timko Mortant nebo Grazulis. Zapadl také navrátilec Vioral. V mužstvu panuje daleko lepší atmosféra než minulou sezónu.
2: Chemie v týmu je obzvláště po té loňské sezóně, která byla naprosto katastrofální. Veliké téma. Zaměřili jsme se na to, abychom opravdu přivedli hráče, kteří třeba nemají tu basketbalovou kvalitu nebo talent jako hráči třeba konkrétně v té minulé sezóně, ale zaměřili jsme se opravdu na to, aby v té šatně to všechno bylo v pořádku a znovu, to musím zaklepat, zatím se nám to podařilo, ten tým vypadá zdravě.
1: Má radost Tomáš Grepl, trenér basketbalistů Děčína. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s

Kličkovanou si zahrál Dalibor Janda, na Českém rozhlasu Sever už pro vás Bára Kučerová chystá další zprávy. Podíváme se třeba na jednu zajímavou dražbu, protože Jablonec nad Nisou bude dneska večer dražit pamětní medaile. Víc ve zprávách o 7:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dopravní firma RegioJet kvůli zahájení železničního regionálního provozu v Ústeckém kraji v prosinci nabírá zhruba 200 zaměstnanců. Obsazeno má zatím asi 90%. Jak řekl mluvčí firmy Lukáš Kubát, firma do provozu nasadí postupně 23 moderních elektrických vlaků. Jablonec nad Nisou bude dnes večer dražit pamětní medaile. Dražba začne v 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Medaile vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město a je na nich vyražená budova právě městských lázní. Opravený Fírichův dům v Chrastavě na Liberecku se dnes odpoledne otevře. Přes 200 let starou roubenou chalupu nechala radnice zrenovovat. Dělníci ji museli kvůli špatnému stavu nadzvednout a opravit spodní část. Lidé se ani nadále nemusí dozvědět, že je policie přestala prověřovat kvůli podezření z trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo policistům nařídit, aby o skončení prověřování informovali. Návrh ale se po připomínkách stáhl. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná nacistický zásah proti sokolské organizaci z října 1941. Na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tehdy okupanti zatkli asi 1500 sokolských představitelů. Sokol zároveň zakázali. Po ránu dnes čekejte mlhy. Přes den bude zataženo až oblačno a postupně s deštěm. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: S dopravním omezením počítejte na silnici 1/7 mezi Louny a Postoloprty. Právě probíhá údržba a oprava vozovky. Je tam průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, zprávy o 7:30 a Bára Kučerová. No a za malou chvíli se zopakujeme téma včerejšího Dáme řeč. S kolegou Zdeňkem Lukeslem jste si povídali o tom, kolik utratíte v restauracích, jak často tam chodíte, nebo co si dáváte nejraději. Tak se k tomu ještě jednou vrátíme. Pak na Děčínsko zastupitelé Šluknová schválili odkup problémového sídliště Slunečnice. Připomínám, že o tom budeme mluvit před 8 hodinou přímo s naší zpravodajkou Danielou Pilařovou. A teď už písničky, které nestárnou, zahraje Radek Tomášek nebo Lenka Filipová a Karel Zich.

0: Zpíval Radek Tomášek a na Českém rozhlasu Sever se teď vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. S kolegou Zdeňkem Lukeslem jste si povídali o tom, kolik se utratí v restauracích, jak často chodíte nebo co si dáváte nejraději. A do studia nám zavolala taky Zdeňka od Neratovic.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Chodíte na hotovky do restaurací?
1: Jako chodíme, když máme nějakou oslavu. Mm-hmm. Přiznám se, že máme skvělou restauraci tady, jako sice je to 30 kilometrů od nás, v Přerově nad Labem, vaří tam teda výborně, musím říct, teď jsme tam byli zrovna v sobotu, výborná polívčička prostě byla, hotové jídla, každý si vybral, 15 jídel tam měli, takže jsme si opravdu vybrali.
2: A ta cena, jak se to pohybuje teď tam u vás?
1: Do těch 200.
2: I s polívkou.
1: Na osobu.
2: I s polívkou.
1: A krásné porce velké.
2: Tak to je hezký. A která je nejoblíbenější, ta vaše?
1: No, svíčková a španělský ptáček.
2: Takže klasika. Co máte dneska k obědu?
1: Dneska máme karbanátky, šťouchané brambory a zeleninovou porkovou polívku.
2: To je taky dobrý. Tak já vám popřeju dobrou chuť a díky za telefonát. Jo. Mějte se hezky.
1: Naschle.
0: A my u stravování ještě zůstaneme, protože si budeme povídat o tom, jak se stravuje váš domácí mazlíček. Jak ho krmíte, vaříte, kupujete granule nebo konzervy, kolik měsíčně třeba utratíte za krmení. To všechno proberete se Zdeňkem Lukeslem po deváté v Dáme řeč.

0: počasí.
1: 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever a aktuální teploty venku se pohybují okolo 9 stupňů Celsia, nejčastěji tedy. Na hřebenech hor i 13, trošku pokračuje ta inverzní situace. Pohled na radar nám ukazuje drobnou přehánku v okolí České Lípy, ale bude dnes přecházet studená fronta, nakonec to nebude asi až tak dramatické. Bude rozhodně zataženo až oblačno, nějaká ta přehánka během odpoledne na většině území kraje. Potom k večeru zase oblačno. I srážky budou ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 20.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Argema na Českém rozhlasu Sever. No, tohle je raj, zpívala Argema, my se ale podíváme do Šluknova na Děčínsko. Ve středu odpoledne se totiž sešli zastupitelé, aby schválili několik dokumentů, které byly potřebné pro odkup problémového sídliště Slunečnice. Jde třeba o kupní smlouvu na sídliště nebo na přijetí dotace od Ústeckého kraje. No a podrobnosti zná také naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Já jsem se ještě večer spojila s nezávislým starostou Tomášem Kolonečným a ten potvrdil, že zastupitelé bez problémů přijali všechny potřebné dokumenty tak, aby nebrzdili odkup sídliště. Po komunálních volbách, které se konají tenhle pátek a sobotu, totiž můžou na radnici přijít jiní zastupitelé a taky vedení města. A než by se sešli k prvnímu ustavujícímu zastupitelstvu a dokumenty schválili, mohl by se prodej zbrzdit. Teď už mu tedy nic nebrání, starosta vyjmenoval, že zastupitelé schválili podobu smlouvy mezi městem a majoritním vlastníkem toho sídliště, pak přijetí 60-milionové dotace na výkup sídliště od Ústeckého kraje a také na sebe město přebralo dotační závazky, které jsou na některé byty na sídlišti uvalené od stávajícího majitele. Já dodám, že cena, za kterou město domy na sídlišti odkoupí, je stanovená na 285 milionů korun. 200 milionů dostane město z Fondu spravedlivé transformace, 60 od Ústeckého kraje a zbytek Šluknov dodá sám.
0: Danielo, a kdyby mělo vlastně sídliště přejít do majetku města, co s ním bude potom?
1: Tak podle Kolonečného by mělo být město majitelem domu na sídlišti Slunečnice na konci října. Už od 1. listopadu by tedy s ním měli mít tamní obyvatelé nájemní smlouvy. Dva domy, které jsou ve špatném stavu, chce město zbourat a ty zbývající dát do pořádku. Na sídlišti teď zůstává asi tisícovka obyvatel, se kterými začínají pracovat sociální pracovníci. Pomohou jim nakontaktovat se například na poradny, kde jsou specialisté na oddlužení, pomůžou s hledáním práce, umístěním dětí do školy, tedy budou se snažit zlepšit jejich sociální situaci. Město navíc dostalo na začátku tohoto týdne pověření od Ministerstva pro místní rozvoj ke správě a údržbě majetku na sídlišti a na to pověření může žádat radnice o dotace různé instituce. Tak ještě doplním, že plán Šluknova na obnovu sídliště zahrnuje i vytápění domů, tedy změnu toho vytápění, protože některé z objektů mají kotelny na tuhá paliva a několikrát se stalo v minulosti, že někteří obyvatelé na sídlišti neměli v zimě dodávky tepla a teplé vody a to už by se příští zimu tedy opakovat nemělo.
0: Říká Daniela Pilařová, díky za informace ze Šluknova a přeju hezké ráno, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Kateřina Marie Tichá na Českém rozhlasu Sever. Za chvilku další zprávy, které vám přinese Bára Kučerová. Dozvíte se třeba to, že Ústí připravuje obnovu zimního stadionu na Bukově. Víc informací ve zprávách 8.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Ústí nad Labem připravuje obnovu zimního stadionu na Bukově. Památník Terezín pozastavil projekt na rekonstrukci parkoviště u Národního hřbitova. Po ránu ještě čekejte místy mlhy. Přes den bude zataženo až oblačno a postupně začne na některých místech i pršet. Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zastupitele na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V jedné šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos končí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách. Případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Ústecká radnice vybrala zpracovatele projektové dokumentace na obnovu zimního stadionu na Bukově. Podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové má obnova snížit spotřebu energie při vytápění a chlazení. Dokumentace vyjde na zhruba 14,5 milionu korun.
2: Projektant má taky zohlednit možnost vzniku druhé ledové plochy, aby město mohlo posoudit, jestli ji lze technicky vybudovat. Prověří i zmenšení současného kluziště kvůli úsporám energie. Dokumentace včetně stavebního povolení má být hotová do března příštího roku. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Plánovaný projekt na přestavbu parkoviště u Národního hřbitova v Terezíně se odkládá. Informaci potvrdil náměstek ředitele památníku Terezín Tomáš Výchopeň s tím, že se v následujícím období dostane přednost proměna muzea geta.
3: Návrh na oživení parkoviště vzešel z architektonické soutěže v roce 2022. Asfaltový povrch by měly nahradit dlažební kostky a místo současných stánků s občerstvením má vzniknout infocentrum. Kdy se přípravy projektu opět rozběhnou, podle památníku zatím není jasné. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas. Sport.
1: Házenkářky Mostu potvrdily roli favorita v šestém kole československé soutěže. V Plzni vyhráli 35-24, přestože v poločase bylo skóre nerozhodné. 10 gólů vstřelila reprezentantka Markéta Šustáčková. V tabulce se Severočešky posunuli na druhé místo za vedoucí Dunajskou Středu.
0: Počasí.
1: Dnes k ránu čekejte místy mlhy, přes den bude zataženo až oblačno a postupně bude déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky ubývat. Dnešní teploty od 16 do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/7 u Loun dnes silničáři provádí údržbu a opravu vozovky. Je tam průjezdný jenom jeden jízdní pruh, tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, zprávy v 8 a Bára Kučerová na Českém rozhlasu Sever. Za chvilku si prozradíme něco, co v učebnicích nebylo. A tentokrát to bude trošku o nesmrtelnosti, ale víc nám řekne za chvilku Martin Písařík. Už jenom den zbývá do otevření volebních místností, nesmí chybět ani další díl našeho volebního průvodce. Tentokrát vám možná trošku poradíme s tím, co dělat správně s volebními lístky. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, takže nám zahrají Bee Gees nebo Kabáti.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Nesmrtelní Bee Gees na Českém rozhlasu Sever, teď je 10 minut po 8 hodině a za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo. To dnešní vydání bude o nesmrtelnosti a zeptáme se Martina Písaříka, jestli existuje nějaký věčný živočišný druh.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut, teploty venku většinou okolo 10 stupňů Celsia, ale na horách stále tepleji inverze, to znamená na vrcholcích Krušných hor třeba 13. Pohled na radar nám ukazuje, že jsme zatím bez srážek, ale nějaké drobné přehánky se dopoledne vyskytnout můžou, odpoledne se pak déšť nebo přehánky rozšíří na většinu území a k večeru zase srážky budou ustávat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 20 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympic 10 minut před půl devátou. Určitě, pokud jste se podívali do schránek i k vám, měli dorazit hlasovací lístky. Mimochodem přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků muselo dorazit do schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů, potom i pro volby senátní. No a další sady mají komise připravené do volebních místností. Tak jak správně odvolit, kdy je hlas neplatný, to si řekneme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé.

0: kandidáty jiných stran, ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě Senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

Bývala Petra Černocká a na Českém rozhlasu Sever pro vás za malou chvíli budeme mít další zprávy. Bára Kučerová vám řekne třeba to, že v Chrastavě se dneska otevře po rekonstrukci Fírichův dům. Víc ve zprávách, budou tu v 8:30.

které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem včera zahájila očkování proti COVID-19 a chřipce. V očkovacím centru se lidé můžou nechat bezplatně očkovat proti covidu. Vakcínu proti chřipce mají zdarma lidé nad 65 let. V Chrastavě na Liberecku se dnes v 15 hodin po rekonstrukci otevře Fírichův dům. Informovalo o tom město na svém webu. Chalupu s podstávkou postavil v roce 1802 otec významného malíře Josefa Fíricha. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby se v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny konaly na konci září. Středoškoláci po celé Francii chtějí dál protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a taky pochod centrem Paříže. Studentům vadí třeba nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy nebo zanedbané školní budovy. Švédská akademie věd ve 13 hodin oznámí nového laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Ráno čekáme stále ještě mlhy, přes den bude zataženo až oblačno a postupně se na některých místech i rozprší. Teploty naměříme do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem se stala nehoda na kruhovém objezdu pod Větruší, tak čekejte zdržení. A v centru Ústí nad Labem ještě zůstaneme, z důvodu právě probíhajících stavebních prací je ulice Veleslavínova uzavřena. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy s Bárou Kučerovou, posloucháte Český rozhlas Sever a co nás čeká dál? Už za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den, myslím, že vůbec neškodí zopakovat si dnešní datum, máme 8. října. A pak informace, kterou jste možná zaznamenali v našem zpravodajství, Muzeum Getta v Terezíně se 2. listopadu kvůli plánované rekonstrukci uzavře pro veřejnost. My o tom budeme mluvit s naší zpravodajkou Lucí Hejzlovou před 9. hodinou. A teď už písničky, které nestárnou, takže vás čeká František Nedvěd nebo právě teď Damien.

0: Franky Dlouhán a Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Dneska máme čtvrtek, je 8. října a tak si můžeme prozradit, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Ústí nad Labem si dneska připomenou památný den sokolstva při noci sokolských světel. Pokud chcete jít, můžete se sejít 17:30 odpoledne na kostelním náměstí. Čeká vás cesta k Labi, kde se budou pouštět světýlka na památku statečných sokolů. V Rumburku se v Domě kultury Střelnice koná 7. ročník festivalu vzdělávání a burzy škol Comenius 2026. Od 9 do 5 se tu představí 13 středních škol a gymnázií z regionu. No a v Ústí nad Labem zahajují dneska v kavárně oblastního muzea výstavu Jazz nad Labem. Od 5 hodin odpoledne se tu představí 30letá historie mezinárodního jazzového festivalu prostřednictvím fotografií, dobových plakátů i tiskovin. A na tu výstavu můžete zajít až do listopadu.
1: Český rozhlas Sever,

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, aktuální teploty venku většinou okolo 9 stupňů Celsia, ale i na horách můžete narazit třeba na 12-13 stupňů. Radar v tuhle chvíli neukazuje žádné srážky, ale dneska by nás měla přejít. Studená fronta bude převládat zataženo, odpoledne se objeví déšť nebo přehánky vlastně na většině území. K večeru zase skončí. Nejvyšší denní teploty 17 až 20.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Michal David na Českém rozhlasu Sever v 8 hodin a 48 minut. My se teď ale přesuneme s Českým rozhlasem Sever do Terezína. Terezínské muzeum Getta se totiž od listopadu uzavře pro veřejnost. Během příštího roku tam začne plánovaná rekonstrukce budovy. Architekti, kteří navrhli novou podobu muzea, teď dokončují prováděcí dokumentaci a podrobnosti my probereme s naší redaktorkou Lucí Hejzlovou. Lucie, dobré ráno.
1: Pěkný den.
0: Už jsme říkali, že od listopadu se muzeum uzavře, ale kdy začne ta samotná rekonstrukce muzea Getta?
1: To ještě několik měsíců potrvá. Přípravy na proměnu muzea Getta začnou už za necelý měsíc v pondělí 2. listopadu. Podle mluvčího památníku Terezín Stanislava Leby bude zapotřebí muzeum ještě před začátkem prací, ale celé vyklidit.
2: Se tam nachází stálá výstava, která se musí samozřejmě ostrojit. Předměty z naší sbírky, které jsou umístěné, tak se musí pečlivě z té výstavy odebrat a zase zpátky odborně uložit.
1: Náměstek ředitele památníku Tomáš Výchopeň uvedl, že aktuálně finišují práce na prováděcí dokumentaci a v řádu týdnů bude následovat výběrové řízení na zhotovitele. Pak by měly být známé i celkové náklady. V roce 2024 byl odhad 170 milionů korun.
0: A jak by to muzeum nakonec mělo vypadat a taky kdy se do něj znovu podívají návštěvníci?
1: Současná budova bude představěna podle návrhu ateliéru skupina pod vedením Marcely Steinbachové, která na projektu spolupracovala i se světoznámým americkým architektem Stevenem Hallem. Dominantou celé té budovy bude jakýsi světelný maják. Ten by měl být také současně i vstupní halou. Jeho opláštění bude plechové a střecha spolu s přízemím má být ze skla. Pokud vše půjde podle plánu, tak se první návštěvníci do muzea opět podívají v roce 2029.
0: Znamená to tedy, že návštěvníci do té doby přijdou o expozici i ten současný kulturní program?
1: Rozhodně ne. Během rekonstrukce si památník pro návštěvníky připravil náhradní prostory, které nejsou až tak známé. Jde o magdeburské kasárny. Tam zájemci najdou dočasnou expozici, která přiblíží historii terezínského getta v letech 1941-45. To shrnuje už Stanislav Lada.
2: Tak jsme pro ně připravili dočasnou výstavu, která bude umístěna v průběhu listopadu na nádvoří Muzea umění v bývalých magdeburských kasárnách. Počítáme tedy s tím, že tím ústředním místem pro návštěvníky ve městě Terezín, tak se stane právě Muzeum umění.
1: Dvě letošní naplánované filmové projekce už mohou návštěvníci zhlédnout v půdních prostorách magdeburských kasáren.
0: Doplňuje ještě Lucie Hejzlová a já děkuji za informace. Naslyšenou, Lucko.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Na Českém rozhlasu Sever zpívá Olga Lounová, za 5 minut už tu bude 9. hodina a s ní také start dnešního Dáme řeč. Zdeňku, já už jsem úplně zapomněl, jak se ten pořad jmenuje. To je neuvěřitelná věc.
1: Ano, dneska budeme řešit obezitu a nadváhu, ale ne ano, lidí.
0: Ne lidí.
1: Ale mazlíčku.
0: Holubů třeba.
1: Holub.
0: Třeba. No tak holuby na Mírovém náměstí, ty mi přijdou teda extrémně, jako ano, že nedodržují režim zdraví. Ano.
1: Ale to asi nevyřešíme, jak řešíte třeba, když má pejsek váš nadváhu, nebo jestli to vůbec řešíte, jakým způsobem ho krmíte a tak.
0: No tak já jsem velkým zastáncem, protože jsem měl psa, který jako už svojí povahou a svým rodokmenem tíhnul k nadváze, takže tam jsme to řešili samozřejmě granulemi, pečlivě vybranými dietou, no. A hlavně teda nekrmit od stolu, ale je to marný, jak se říká v jednom filmu, cituji, je to marný a samozřejmě máme tendenci ty mazlíčky trošku překrmovat.
1: No takže krmení a překrmování našich mazlíčků, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč.
0: Po 9. se Zdeňkem Lukeslem, teď už se s vámi loučí Petr Beran, užijte si naše další vysílání a pokud budete hodně brzo ráno vstávat, tak se zase zítra uslyšíme.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutovské náměstí 1. máje je do pátku 9. října uzavřené pro veškerou dopravu. Zastupitelé Šluknova schválili smlouvu o odkupu problémového sídliště Slunečnice. Po 13. hodině se dozvíme jméno letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu. Přes den bude zataženo až oblačno a postupně začne na některých místech i pršet. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Kvůli mistrovství hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel se dnes uzavřelo náměstí 1. máje v Chomutově. Informovala o tom radnice na svých internetových stránkách. Na náměstí mohou vjet do pátku 9. října jen složky integrovaného záchranného systému a zásobování. Šluknov schválil kupní smlouvu na panelové domy na problémovém sídlišti Slunečnice. Zastupitelé také přijali pro tento účel 60-milionovou dotaci od Ústeckého kraje. Šluknov se stal majoritním vlastníkem sídliště a dohodl se na ceně 285 milionů korun. Domy by měly přejít do majetku města na konci října.
2: Podle nezávislého starosty Tomáše Kolonečného se zastupitelé sešli hlavně kvůli schvalování dokumentů potřebných pro hladký odkup sídliště. Nechtěli celý proces zdržovat tím, že by se muselo čekat, až dokumenty schválí možní noví zastupitelé, kteří na radnici přijdou po komunálních volbách. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohly posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
3: Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Litoměřic vyhráli v 11. kole Maxaligy v Chrudimi nad Béčkem Dynama Pardubice 6-3. Severočeši otočili skóre v poslední třetině, ve které skórovali 5x. Vítězný gól vystřelil obránce Jiří Suhrada, který se trefil poprvé v této sezóně. V tabulce se Litoměřice posunuli na 3. místo. První je Vsetín.
1: Počasí.
0: Přes den bude zataženo až oblačno a postupně bude déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky ubývat. Dnešní teploty od 16 do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia. A mám tu informace o stavu řeky Labe. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 115 cm, průtok 67 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 110 cm. Tendence zvolna klesá. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Máme aktuálně nahlášený dopravní problém na dálnici D8 mezi 86. a 84. kilometrem ve směru na Prahu. Provoz je tu převeden do protisměru a na místě je omezená rychlost. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska budeme probírat krmení našich mazlíčků. Vaříte, kupujete granule, konzervy, kolik měsíčně utratíte za krmení a bojovali jste někdy s nadváhou vašeho mazlíčka? Baruš, ty máš pejska?
5: Já mám chlupáče doma. Mám.
4: Chlupáče, jak velkýho?
5: Má zhruba 3 kila.
4: Jo, takže malý nějaký plemeno.
5: Malý, no, tam právě za to krmení docela ušetřím.
4: Jo, takže mu dáš pátek šunky a už je, má nadváhu.
5: A je tak na týden má vystaráno.
4: Fakt takhle?
5: Ne.
4: A bojujete nějak třeba, že si musela říkat, teď vážíš moc, teď ti dáme dietu?
5: No přes ty chlupy to není moc vidět.
4: Tak to má výhodu. Zavolejte i vy 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď skupina Krištof.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi pořád dáme řeč, hezký den, hezké dopoledne, krmení našich mazlíčků dneska probíráme. Bojovali jste někdy s nadváhou svého pejska nebo kočičky, jakou metodou, s jakým úspěchem vaříte svým mazlíčkům nebo kupujete granule? My doma čtyřnohého mazlíčka nemáme, tak s obezitou bojuji jen já, ale rád se přiučím, protože mám v plánu, že si jednoho dne koupím bernardína. Krmení mazlíčků, tak začneme trošku netradičně, navštívíme Austrálii a vybrali jsme na úvod hodně neobvyklá zvířátka. Australské klokany. Narazit v australské divočině nebo na venkově na klokana není až tak těžké, jak bychom si mysleli, a dostat se k němu hodně blízko je ještě složitější. Takovou možnost nabízí například i několik australských přírodních rezervací. V Clelandově přírodním parku o Adelaide v jižní Austrálii se o tom přesvědčil náš reportér Zdeněk Novák a potkal tam nejen klokany.
1: Máme tu převážně původní zvířata z jižní Austrálie. Klokany, koaly, různé druhy plazů, wombaty, dinga, tasmánské ďábly. Celkem přes 1400 zvířat z asi 200 různých druhů.
2: Vysvětluje mi Laura, manažerka místních ošetřovatelů, co všechno v Clelandově parku můžeme najít. Působí to tu jako něco mezi přírodní rezervací a českou zoo. A Laura mi hned popisuje hlavní funkce parku.
3: It's for recreation. Education and conservation.
1: Rekreace, vzdělávání a ochrana. Chceme, aby se tady lidi se zvířaty seznámili a pak je učíme, jak o přírodu pečovat.
2: Tak jako v jiných podobných zařízeních v Austrálii, tady lidi můžou chodit velkými otevřenými výběhy, ve kterých se volně pohybují zvířata. Výjimkou je několik papoušků čeledi kakaduovitých, kteří jsou ve velké klecovité voliéře kousek od vstupu do parku. A jejich ošetřovatelka Amanda jim tam zrovna připravuje svačinu v podobě nalámaných větví.
4: Jsou asi tak chytří jako tříleté batole. Tady člověk a zobák mají silný jako kleště. Takže si představte, že máte tříleté dítě s kleštěmi a křídly.
2: A jak potvrdí asi většina rodičů tříletých dětí, existuje i příjemnější představa. Kakaduové jsou taky hodně nároční, říká Amanda. Vyžadují hodně pozornosti, péče a navíc se dožívají i 100 let.
4: Někdo si je pořizuje jako domácí mazlíčky, ale já bych to nedoporučovala. Představte si, že se o hlučné tříleté dítě staráte 100 let.
2: Většině ostatních zvířat v parku se dá dostat blíž a když má člověk štěstí, může si je i pohladit. Přilákat se dají pomocí balíčku s krmivem, který se dá koupit u vstupu. Zkusím takhle nakrmit klokany. Ve velkém otevřeném výběhu je v dálce skupina velkých červených. Mě to ale táhne z mírného svahu dolů, kde začíná řídký lesík a tam mezi stromy hopsají jejich menší příbuzní. Česky jsou to taky klokani. Anglicky se jim neříká kangurus, ale wallabies. Laura vysvětluje, v čem se liší.
1: Velcí klokani kangurus žijí hlavně v otevřeném travnatém prostředí, kdežto malé klokany wallabies častěji najdete v bažinatém lesním nebo třeba i skalnatém terénu, ale v podstatě jsou jako bratranci.
2: Nasypu granulky do dlaně. Malým wallabies asi chutná.
5: Tak pojď, dáš se ještě? Tady. No, tak.
2: Oba dva se tady spokojeně chroupou. Z jeho australského Clelandova parku Zdeněk Novák, Český rozhlas.
0: Tak teď přistaneme krmit klokany a nakrmíme vaše pejsky nebo kočičky. Čím je krmíte, bojujete si jich nadváhu, jakým způsobem, co vám opravdu pomohlo. Svěřte se s ostatními, dejte nám nějaké rady, volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Hezký den.
6: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Krmení psů, mazlíčků. Našel jsem totiž informaci o tom, že polovina psů a koček má nadváhu. A jak to řešíte? Jak už jsem říkal, neměli jsme žádného čtyřnohého mazlíčka. Vlastně jo, Vendu, Morče, nevím, jestli byl obézní, ale byl ho kus a poznal, když se otvírá lednička, tak krásně pískal. Pojďme na první telefonát. Honza z Velvary na telefonu, hezký den.
1: Já přeju všem nádherný den.
0: Dobrý den.
1: Prosím vás, to překrmování je opravdu tristní v dnešní době. Já si myslím, že jestli pořád z nás přetrvávají takový ty maminkovský, babičkovský, pořádně jes, jo, ať se máš dobře a prostě dávat větší porce těm dětem a pak se diví, jak v tom tělocviku jim to moc nejde. U těch zvířátek je to ještě to horší, že tam je to tak vliv na to jejich zdraví celkový, jo, jako životnost. A všichni si můžeme přečíst v dnešní době díky chytrým vercajkům, který máme, kolik jsou krmní dávky na daný plemeno, na daný věk toho zvířete. Jo, a prostě podle toho se můžeme nějakým způsobem zařídit, jestli chceme, aby to zvířátko prosperovalo, aby fungovalo prostě tak, jak má být zdravý. Jasně, že to zvířátko není tak chytrý a že bude žrát, když mu tam nadáme další a další a ono to působí takovým dojmem, že když hodně žere, takže se má dobře a to je ono a dáme mu ještě. Jo, to je špatně. Jako já jsem byl svědkem několikrát, že třeba u řezníka stojíte a stará babička, která si stěžuje na výši svého důchodu, jo, tak sama sobě si koupí imitaci a nějaký levný salámek a své jezevčici koupí.

0: někdo, kdo už to chová, to zvířátko. Měl poradit se.
1: Dobře.
0: Jo.
1: Jasně. Tak díky za telefonát a mějte se krásně. Díky, nashledanou.
0: Buďte zdraví i vaši zvířátka jsou zdraví.
1: Ano, nashledanou. Tak
0: nashledanou.
1: První telefonát. Jitka napsala, my máme kočku, každý ráno chce něco jíst, tak jí dáváme granule, kapsičky a tak, ale jinak je v pohodě. Sice je to drahé, ale kočička prosperuje. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jak je to u vás s krmením pejsků, kočiček, vašich mazlíčků, možná máte i hada. Trpí nadváhou, netrpí nadváhou, jak to řešíte?
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Sever s vámi, krmení mazlíčků, nadváha mazlíčků, řešíme to, neřešíme to, jakou metodou, s jakým úspěchem. Občas jdu na návštěvu, kde někdo má toho pejska, tak dělím majitele na ty dva druhy. Jeden mě okřikuje, že mu dávám šunku ze stolu, druhý mu je to naprosto jedno. Tak

0: pojďme na další telefonát. Pavla z Neratovic je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den vám všem taky. Já to vezmu rychle. Já jsem celý život od malička vyrůstala, jako pejsky jsme měli. A můj poslední pejsek, tak co jsem musela hlídat, ta byla žravá a loudila neskutečně, dostala jako první jídlo a tak dále. Byla na dietě, co jsem potom s manželem museli dávat dietu. No a teď jako starší mám kočičky, protože bydlím ve třetím patře bez výtahu. A musím říct, ve svou příhodu mám ty kočičky, nejstarší je 12 a mě rok po sobě mám 4. A ta nejstarší papája je normálně klasický obrázek Garfielda a má takový bříško, že ta prostě, když nedostane najít, tak je úplně nepříčetná. Takže jako koťátko se mi ztratila a já ji našla z Remosce na kuřeti. No takže prostě, tam ty všechny jsou perfektní, já dávám každý stejně krmení kvalitní, samozřejmě i granule, ale tahle ta pája, ta opravdu výdá těm holkám z misek. Já jim dávám na každý, na 4 místa úplně různě po bytě.
0: Ano.
1: A tady, když nezůstane najíst, tak mi opravdu ze steku udělá klidně bobek. Aha. A denně mi ráno budí už v 17:30. Nedej bože, abych nestala, tak to by byla buď by to byla loužička u záchodku, nebo bobek a ta úplně si to jídlo vyžaduje a ona tak je spokojená, když se nadspe. Tak si do toho plíšku lehne, kouká z okna, jinak je hodná, ale to je prostě balón, který by se potřeba přivázat někam, aby měla dietu. A má bříško jako ten Garfield.
0: Jo, jo, dobře, díky moc a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky,
0: nashledanou. Tak tolik další zkušenost. Napsala nám Jana, já krmím dvakrát denně, snídaně, večeře, mám dva pejsky, každý pes má svoji misku, svou porci masa, zeleniny odvážené podle věku, tělesné konstrukce, posadím pejsky, rozdělím misky, dohlednu, aby jedl každý svoje, včetně toho, aby nikdo nešel do misky kocůrovi, který jí déle než psi. Tak tolik další z vašich rad, jak je to u vás s krmením pejsků a kočiček, jak řešíte jejich případnou nadváhu, volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tématem dnešního dopoledne je stravování našich mazlíčků, a protože naše kolegyně Veronika Jaklová má malé i velké hospodářství, na kterém chová spoustu zvířat a s jejich krmením má docela dost zkušeností, tak se s námi podělí o svoje zážitky. Veroniko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jaká zvířata si chovala nebo chováš a která jsou na krmení nejnáročnější?
1: No tak teď chováme taková klasická králíky, slepice, malé ovce, samozřejmě máme kočku, potom dva psy, poníka. No a v minulosti jsme měli taky kozy a oslíka, ale jednoznačně teda nejdražší a nejnáročnější je krmit krávu, která dojí, protože my jsme měli žerzejku, to je takové mléčné plemeno, a to složení té krmné dávky tak, aby zůstala zdravá, nebyla hubená, aby dobře zabřezávala, aby dobře rodila ta životaschopná telata, no aby taky dojela kvalitní mlíko, tak to je docela věda. Opravdu teda nestačí jenom tráva a seno a voda, ale my jsme přilepšovali jako ječný, pšeniční šrot, vojtěžka, extrudovaná soja. No prostě bylo toho opravdu hodně a ono to není jenom o to zvíře pořádně nakrmit, ale také o skladbě toho, té krmné dávky, protože u té krávy se to mění podle ročního období nebo podle toho, jestli je, není na pastvě, i podle toho, v jakém stupni je laktace. No, takže s krávou to nebylo úplně jednoduché, ale naučili jsme se. A za mě tedy nejméně náročné jsou masné ovce. Protože ty se vlastně 7 měsíců pasou a přes zimu jim stačí seno a to ještě nemusí být bůh ví jaká kvalita. V podstatě žerou i to, co by ostatní zvířata už nechtěla. Ten poník, oslík, to taky není na krmení nějak extra náročné, jenže u nich se musí hlídat, že když je pastva, tak aby té dobré trávy nebylo moc, protože jinak by to bylo onemoc a to u těch ovcí právě nehrozí.
0: Jasně, a řešil jsi někdy problém, že by ta zvířátka měla nadváhu?
1: Ani nám se to nevyhnulo, protože můj muž, ten rád zvířatům přilepšuje, no tak se nám občas stává, že králi jsou prostě tlusté a nechtějí zabřezávat a pak musí dostat dietu. Museli jsme vychytat tedy i krmení u slepic v začátcích, když jsme s nimi začínali, protože oni nám v minulosti tak stloustli, že vůbec nechtěli snášet.
0: Jo, určitě máš nějaké veselé nebo úsměvné zážitky spojené s krmením tvých zvířat.
1: No, tak myslím si, že jsem jedna z mála lidí, která může říct, že ho pokousala koza. Protože první kůzlata, když jsem koupila, tak ta byla malinká, dostávala vlastně do láhví mléko a ty láhve jsem držela v ruce a bylo to strašně roztomilé, jak oni takhle cucají, mlaskají, vrtí přitom ocásky a potom za mnou chodili jak malí pejsci. No jenže když měli hlad, tak loudili, cucali mi ty prsty a protože z nich to mlíko neteklo, tak se rozhodli to ze mě dostat a jedna z těch koziček mě vlastně kousla až do krve. Aha. No a potom, když kozy odrostly, tak se jim moc líbila lepenka na boudě a tak to začali oškubávat a my byli už tak zoufalí, že jsme to posypali pepřem a ty jsme se těšili, jak budou prskat a jak se jim to nebude líbit a jak dají ty potvory pokoj. No, depak, prostě s kozama jsme prohráli, takže lepenka přišla pryč.
0: Takže kozy ne, ale můžeme se rozloučit, jestli máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Kolik Veronika, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy zavolejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Řešíme nadváhu našich pejsků, mazlíčků, čím je krmíte, jak to řešíte. Tento závažný problém zkracuje podle veterinářů zvířatům život v průměru o 2 až 3 roky. A to je u zvířat opravdu dost. Pojďme na další telefonát. Paní Alena ze Zavidova je na telefonu. Hezký den. Slyšíme se? Dobrý den. Halo, halo.
1: Ano.
0: Dobrý den. Tak já vás zdravím a zeptám se vás, zřešila jste u svých domácích mazlíčků třeba nadváhu?
1: Já nemám zvířata s nadváhou vůbec. Je mi 77, jsem ta typická babička, která ano. vylepšuje zvířátku. Mám 2 kočky a pejska. Ale jsme všichni v domácnosti seniori. Nejmladší kočce je 10 let, nejstarší je 16 a pejskovi je taky 15 let, nebo bude.
0: Jo.
1: Obezitou netrpí. Chtěla bych jenom k té výživě těchto zvířátek říct, že je nutný hlavně u pejska dodržovat krmné dávky, což tady bylo už řečeno, ale já jsem chovala, byla jsem předtím, bydlela jsem v paneláku v Praze, měla jsem chovnou stanici malých knírček.
0: Ano.
1: Takže od té výživy je opravdu celý život hrozně přemýšlení. A posléze, když začala móda barfování, u které mi nedoporučoval veterinář barfovat a stále mi nutil pro psa granule, tak jsem přece jenom si nastudovala literaturu. Dnes už hodně lidí barfuje, hodně i chovných stanic a je to naprosto správný přístup od malinka. A ta strava se skládá ze zeleninové složky, samozřejmě se dávají potravinové doplňky na různé bázy, co se potřeba dokoupit, a syrové maso. Takže doteďka krmím tu svoji stařenku touto formou. U koček, ty jsou masožravci, tam prostě střídám normální stravu, ovšem vybírám pro kočky, které jsou kastrované.
0: Ano.
1: Přestože teď žiju na venkově a byly kočky polovenkovní, mají okénko domů, tak už ta stará vůbec nechodí ven a snažím se kupovat krmivo, které je právě pro ty kastráty. A hlavně, co všechno je nejdůležitější, aby ta obezita nebyla, tak je pohyb. U těch zvířat je nutný pohyb. Pokud má někdo domácího mazlíka a nemá možnost pohybu, tak je zle. Ještě k těm kočičkám se vracím, ty jsou masožravky, takže já jim střídám granule a kapsičky, všechno vybírám právě podle toho věku nad tu jejich hranici, aby opravdu nedostali to plnohodnotné krmivo, protože jinak i ty kočky začnou přibývat.
0: Jasně.
1: No, dobře, takhle to je prostě.
0: Já vám děkuji za tyhle konkrétní rady, určitě si z toho vezmeme po naučení hlavně
1: ten
0: pohyb. A říkám,
1: u zvířat je pohyb.
0: Jasný.
1: Pokud je překrmíte, to je stejný jako u člověka, tak prostě, když nemáte pohyb, tak začnete kynout.
0: Dobře, díky za rady.
1: A navíc ještě ty umělý granule, u toho barfování, já občas používám také granule a ty jsou lisovaný za studena. U těch dalších granulí ve směs, jak je to přepálené, tak tam vznikají splodiny, které ty zvířata nepozřou a zůstává jim to v těle. A pak začnou marodit třeba s vyrážkama kožníma a já nevím, s čím možný, exémy, v krvi něco mají, i ta cukrovka. Prostě je to na shromáždění zrovna tak, jako u těch lidí z nevhodné stravě.
0: Dobře, díky za telefonát a díky za rady. Mějte se hezky. Naschledanou. Jirka napsal, nikdy jsem nepochopil, jak jde stloustnout kočku, ale jde to, píše. A ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Řešíme nadváhy našich mazlíčků, našich pejsků. Je to třeba tím, že zvířata žebrají o jídlo, žebrají z nudy, ne protože si tak vynucují pozornost majitele. Každý piško, sušené masíčko se prý počítá a zejména u bytových zvířat, bytových koček, trpí nedostatkem pohybu, nemají příležitosti k lovu či hře a to přejídání je prý z nudy, což je další z názoru. Pojďme na poslední telefonát. Zuzana z Roudnice nad Labem na telefonu. Hezký den.
2: Dobrý den všem.
1: Dobrý den.
2: Já jsem si teda vyslechla celou vaši relaci nebo pořád na toto téma.
1: No.
2: Chtěla bych říct, že teda mě 66. Kinologií se zabývám 40 let. I chovem pejsku, i výstavama, i sportovní kinologii a tak dále. A možná bych chtěla udělat tečku na konec vašeho pořadu tím, že to, co tady bylo řečeno, je samozřejmě správně, ale jsou různý pejsci, různý plemena i různý oříšci, chce to vycházet z potřeb toho konkrétního pejska. Je to jako lidi. Některý sní hodně a je hubený, druhý se mu stačí podívat na rohlík a přibere 10 kilo. Samozřejmě pohyb všechno a různý stravy, někdo snáší pejsek granule, druhý zase bar, třetí jinou stravu, někdo má problémy zdravotní, prostě všechno to přizpůsobit. Hmm. Ale tečku bych chtěla udělat tím, že je pořád důležitý si zachovat zdravý selský rozum.
1: Jasně, určitě. Dobře, já vám děkuji za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou. Petr ještě napsal, my jsme bojovali s nadváhou psa asi 2 roky. Pomohlo, až když jsme přišli fakt na drahé prémiové granule sestavené přímo na míru pejska. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň,

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska jsme řešili krmení pejsků kočiček, nadváhu jejich, jestli jste někdy museli vy to řešit doma. Já tady mám Lenku Šobovou, hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: No já si myslím, že Lenka je taková tvrdá chovatelka, která prostě to má v ruce a nedovolí ani gram navíc té své kočce. Máš kočky?
1: No, loni si nás adoptoval kocourek a teda musím korigovat tvé tvrzení, protože zaprvé to vůbec nemám v ruce já, ale můj muž.
0: Ano.
1: A můj muž, co dostane na starost, to rozmazlí.
0: Jo.
1: Rozmazlil mě a rozmazlil i toho kocoura, takže dostane kapsičku. A zatímco loni byl vděčný za jakoukoliv konzervu,
0: ano,
1: za cokoliv jídlu, granule, všechno dobrý, tak teď už si vybírá chlapec. A když dojí kapsičku, tak okamžitě zasedne na práh a loudí ještě něco dalšího, jakože to takhle nestačilo. Tak teď aktuálně to Ondra omlouvá tím, že je před zimou a že si jako vytváří ty zásoby a tak. Takže třeba po kapsičce dostane rozšlehané vajíčko, to je dobré na srst, víš. A tak. A nebo nějaký odřezky z kuchyně.
0: To je krásný. Tak, ale na rozdíl od kocoura u tebe to není vidět, že ty gramy navíc žádný. Takže v pohářátku 10 po 10 hodině, něco nás čeká.
1: Nebudeme se rýpat v tom, co si právě řekl. Podíváme se třeba do Rumburka, kde bude probíhat festival vzdělávání. Tyhle akce se většinou konají jindy než na začátku roku, ale rumburští se rozhodli burzu škol uspořádat právě teď a my se na ní vypravíme s Robinem Rerichem.
0: A zítra probereme v pořadu Dáme řeč oči, protože bude Světový den zraku. Máte problémy? Nemáte problémy? Odkdy nosíte brýle? Jak je vybíráte? Už zítra v pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, písně.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Voliči budou v Ústeckém kraji vybírat z víc než 13 000 kandidátů do zastupitelstev obcí a měst. Strom v Litoměřické ulici v Teplicích musí po nárazu vozidla pryč. Ukázalo se, že strom ničí hniloba a je nebezpečný. Ve Vltavě a v Labi ve středních Čechách je nedostatek vody. Přes den bude zataženo až oblačno a postupně začne na některých místech i pršet. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Zítra začínají komunální a někde i senátní volby. V Ústeckém kraji se volby do Senátu týkají Děčínska, kde kandiduje 5 lidí, a obvodu Louny, kde kandiduje i část Středočeského kraje. Tam kandiduje 6 lidí. Do komunálních voleb přišlo v kraji celkem víc jak 1100 kandidátních listin. Jde o téměř o 100 méně než před 4 lety, upřesňuje ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
2: Je zaregistrováno 12 963 kandidátů do zastupitelstev obcí, měst a městysů, což je o 955 kandidátů méně než v roce 2022 a 514 kandidátů do zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem o 234 méně než před 4 lety.
1: Teplice pokácí nebezpečný strom v Litoměřické ulici. Po dopravní nehodě město zjistilo, že strom je ve spodní části kmene napadený hnilobou a v havarijním stavu. Podle vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Tojšlové ho dřevolupci neodkladně pokácí.
3: Do vzrostlého kaštanu v Litoměřické ulici poblíž křižovatky s Mosteckou narazilo ve středu auto. Pak úředníci životního odboru města zjistili, že strom je napadený hnilobou a tedy nebezpečný. Ještě dnes proto kaštan nechají pokácet. Město potom najde místo, kam bude moct vysadit náhradní, aby nebránil provozu a nezasahoval do technické infrastruktury v podzemí. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Okresní soud ve Zlíně dnes začne projednávat případ loňského požáru střechy střední školy na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč. Ten podle vyšetřovatelů střechu opravoval a nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí 2 roky až 8 let vězení. Požár a následné hasební práce podle policie způsobily škodu bezmála 15 milionů korun.
0: Počasí.
1: Dnes bude přes den zataženo až oblačno a postupně bude déšť nebo přehánky. A až k večeru budou srážky ubývat. Dnešní teploty čekáme od 16 do 20 stupňů na horách do 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Projíždějte se zvýšenou opatrností v Lounech v ulici Žižkova je nehoda. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji dobrý den s Českým rozhlasem Sever. Začíná dopolední expres a my si v něm dnes připomeneme památný den sokolstva. Projdeme si dolní zálezly a poradíme, jak bezpečně používat mobilní bankovnictví. Jako slavného Severočecha vám představíme muže, jehož útěk ze socialistického Československa je už vpravdě legendární. Písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott a taky Beatles. O hudební začátek dopoledního expresu se ale postará skupina Jelen.
0: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Legendární Beatles v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Máme téměř 10 minut po 10. a představíme si dalšího ze slavných Severočechů. Dnes to bude muž, kterého proslavil především způsob, jakým opustil socialistické Československo. Emigrovat většinou nebylo vůbec snadné. K tomu, aby někdo sáhl po rogalu, ale došlo snad, myslím, jenom jednou.
1: Slavní Severočeši.
2: Jeden z nejodvážnějších útěků z Československa se podařil Josefu Hlavatému, který se narodil v roce 1964 v Jablonci nad Nisou. Pocházel z rodiny, která neměla ke komunistickému režimu kladný vztah. Pracoval jako mechanik a byl nadějným konstruktérem a designérem. Stavěl motorky, navrhoval modely vozů a karosérií. Vyhrával s nimi různé soutěže. Létal na rogalu a když ho VZD chtěli zaměstnat jako pilota na postřiky půdy, režim mu vystavil stopku. Byl totiž v hledáčku tajné policie. Tehdy v něm uzrál rozhodnutí emigrovat. S manželkou plánovali utéct přes Jugoslávii, pustili tam však jenom jí a mladšího syna. Společně s rodiči připevnil Hlavatý počátkem prázdnin roku 1988 rozebrané motorové rogalo na střechu auta a společně odjeli na jižní slovensko-krakouským hranicím. Dvě noci čekali v lese na příznivý vítr a báli se prozrazení. 7. července se konečně utišil a Jaroslav vzlétl. Seděl za ním tříletý syn, který se už těšil na maminku. Ve tmě ale pilot ztratil orientaci. Najednou uviděl strážní věž s pohraničníky. Spustili poplach, ale nestříleli. Hlavatý si uvědomil, že se stáčí zpátky na Slovensko a upravil kurz. Nakonec bezpečně přistál u rakouské vesnice. Vrtulník, který za ním strážci hranice vyslali, nemohl na cizí půdě přistát. S manželkou, která v Jugoslávii utekla ze zájezdu oknem z čekárny nemocnice, se potkal po 2 měsících. Do vlasti se po sametové revoluci nevrátili. V roce 1997 získali rakouské občanství. Jejich vztah nakonec nevydržel, ale inspirativní příběh touhy po svobodě trvá dál.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Ať už máte rádi historii, kulturu nebo přírodu, určitě najdete v Dolních Zálezlech něco pro sebe. Na procházku do téhle obce kousek od Ústí nad Labem dnes vyrazíme společně s Evou Bucharovou.
2: Obec Dolní Zálezly se nachází na levém břehu řeky Labe, 7 kilometrů jižně od Ústí nad Labem v turistické oblasti České Středohoří. Navštívit tu můžete zajímavé turistické cíle. Mlynářův kámen, to je skalní vyhlídka nad meandrem Labe. Derelovu vyhlídku s neodolatelnými výhledy na České Středohoří, Moravanský vodopád, přístaviště Dolní Zálezly, přívoz církvice Dolní Zálezly s možností výletních plaveb. Nádražní budova v Dolních Zálezlech, ta je z roku 1850 a je jedinou zachovalou budovou v původní podobě podle projektu Aloise Negrelliho a Bedřicha Šnircha. Od roku 1958 je budova chráněna jako kulturní památka. Přes obec Dolní Zálezly vedou cyklotrasy směrem do Ústí nad Labem a dále směrem Dubice a Chvalov. V obci se taky můžete projít naučnou stezku Polabské pohledy. Začíná poblíž Labe a od břehu řeky prudce stoupá do kopců Českého Středohoří směrem k osadě Chvalov. Na stezce je třeba kaple svaté Anny, barokní kaple se zvoničkou přímo na návsi v Dolních Zálezlech. Její historii podrobně popisují právě panely této naučné stezky Polabské pohledy. Na naučných panelech se dočtete o historii obce, železnice i o přírodě. Na stezce jsou odpočinkové lavičky a altány. Z horních pasáží cesty, u prvních domů ve Chvalově, se otevírá panorama s výhledem na protější obec Sebuzín, charakteristický Čedičový vrch Deblík a masiv Varhoště. Na konci stezky stojí kaple svatého Prokopa a taky velmi zajímavý pomník objeviteli zdejšího pramene pitné vody, Venclu Kinelovi. Tak hezkou procházku po Dolních Zálezlech a jejich blízkém okolí.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Přeji pěkné a zatím ještě stále slunečné dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Česko si právě dnes připomíná památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války, události staré přesně 85 let. V noci ze 7. na 8. října roku 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli o jejím zákazu. Byla to reakce

0: na její odbojovou činnost a věrnost masarykovskému Československu.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít cokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro Paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plecenze. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
3: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění České obce sokolské, který vstoupil v platnost o 3 dny později. Sokolové se mu ale za vše pomstili už za několik měsíců, když se zapojili do příprav atentátu na protektora. Provedli ho Josef Gabčík a Jan Kubiš, tedy parašutisté vyslaní z Velké Británie.
3: Nebyly to jenom sokolové, byli to i příslušníci pochopitelně dalších odbojových skupin, ale sokolové v tom sehrávali jednoznačně ústřední roli. Tak Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Po atentátu následovaly ze strany nacistů další represe, zatýkání a popravy. Sokol se podařilo obnovit po druhé světové válce, ale ne na dlouho. Komunisté organizaci v 50. letech opět zrušili a zřídili místo ní vlastní tělovýchovné jednoty. S výjimkou krátkého uvolnění koncem 60. let začal Sokol znovu fungovat až v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.

0: Karel Gott a písnička o tom, jak moc se změnil svět během našeho života. Ty změny jsou v některých oborech opravdu výrazné, třeba pokud jde o bankovnictví. Dneska už nemusíte na přepážku a dlouho čekat, než vyřídíte, co potřebujete. Dnes můžete mít své bankovnictví neustále při sobě. Existuje totiž bankovnictví mobilní. Bezpečí peněz díky tomu máte naprosto ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je naprostý základ dobře zabezpečený telefon.
1: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
2: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
1: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
2: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
1: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
2: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
1: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
2: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
1: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
2: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
1: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra vám v téhle naší rubrice povíme něco víc o falešných telefonátech.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po půl šesté.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

písničku už 100.

0: chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Dál jede i dopolední Express Českého rozhlasu Sever a teď na trase potkává Slávku Brádlovou, která stopuje s papíry v ruce a ty papíry jsou plné kulturních typů, tak Slávko, přednes nám je.
2: Hezký den tobě i posluchačům, doufám, že alespoň něco se nám vejde. Tak dnes v Ústí nad Labem v 17.30 začíná to srazem na Kostelním náměstí. Je to památný den sokolstva a taky noc sokolských světýlka. Světel. Ano, budou se pouštět světýlka na památku statečných sokolů. A ještě jeden ústecký tip. Oblastní muzeum zve na vernisáž výstavy Jazz nad Labem. Začátek v 17 hodin a je to vlastně taková připomínka nebo takové mapování 30 let historie právě toho jazzu v Ústí nad Labem. Ta výstava potrvá do 29. listopadu, jinak Jazz Festival letošní jubilejní 30. ročník bude ve dnech od 6. do 7. listopadu a už teď se můžete těšit například na Dana Bártu s Robertem Balcarem Triem. Tak ještě jedna krásná muzika, taky vlastně ze stejného soudku, tak ta dnes bude znít na zámku v knihovním sále v Děčíně od 16 hodin. Koncertovat bude kapela Dixie DC nebo DC, jak kdo chce. Tak a pak bych tady měla pozvánku úplně mimo, řeknu tu kulturní mísu, ale v Chomutově na náměstí 1. máje už ráno v 8:30 začalo 12. mistrovství hasičských sborů České republiky ve vyprošťování u dopravních nehod. Zítra ta akce bude pokračovat. No a poslední tip, to je tip do Městského divadla v Chomutově, 19. hodina, Sirény na cestách, dvojka, Sandra Pogodová, Jitka Asterová, Linda Finková. Řečičky, vzpomínky, zpíváníčko.
1: Sirény, jak ty hasičské, tak ty divadelní dneska rozezní Chomutov.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Chomutovské náměstí 1. mája je do pátku 9. října uzavřené pro veškerou dopravu. Ústí nad Labem chystá obnovu zimního stadionu, počítá i s druhou ledovou plochou. Liberec přispěje klubům na sport dětí a mládeže. Dnes přes den bude ještě zataženo až oblačno a postupně začne na některých místech i pršet. Teploty naměříme od 16 do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Radní města Ústí nad Labem schválili smlouvu se společností Digit Art Technologies za zhruba 14,5 milionu korun na zpracování projektové dokumentace pro obnovu zimního stadionu. Nezařazená náměstkyně primátora Věra Nechybová informovala o tom, že projektant má při návrhu zohlednit také možnou stavbu druhé ledové plochy, o kterou usilují sportovci i veřejnost. Dopravní firma RegioJet kvůli zahájení železničního regionálního provozu v Ústeckém kraji v prosinci nabírá zhruba 200 zaměstnanců. Obsazeno má zatím asi 90% potřebných míst. Jak řekl mluvčí firmy Lukáš Kubát, firma do provozu nasadí postupně 23 moderních elektrických vlaků. Firma nabízí místa strojvedoucím, průvodčím, vlakvedoucím nebo technickému personálu. Vybrané sportovní kluby v Liberci dostanou od libereckého magistrátu přes 3 miliony korun na pravidelnou činnost dětí a mládeže. Na posledním zasedání v tomto volebním období to schválili zastupitelé města. Peníze si rozdělí 14 klubů. Všechny jejich žádosti splnily stanovené podmínky.
3: Liberečtí zastupitelé zároveň schválili příspěvek 12 významným sportovním klubům na práci s dětmi a mladými sportovci. Rozdělí mezi ně přes 2,5 milionu korun. Podporu letos nově získají trampolíny Liberec. Naopak klub biatlonu Liberec mezi vybranými kluby není. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Zdroj pitné vody ze Štoly v Turnově je po rekonstrukci opět v provozu. Stavba měla téměř rok zpoždění. Centrum Turnova bylo mezitím napojené na jiný vodovod a někteří obyvatelé si stěžovali na horší chuť vody. Stavba Štoly byla mimořádně složitá, dodává ředitel svazu vodohospodářského sdružení Turnova Milan Hejduk.
4: U té stavby jsme byli jako smutní, protože jsme ji skončili později, než jsme chtěli, protože to bylo hrozně složité a všechno se úplně nedařilo, to už je pryč. Dneska je tenhle vodní zdroj zase zpětně napojen na celý střed Turnova, obyvatelé dneska pijou tu vodu chuťově, na kterou jsou zvyklí.
1: Počasí.
2: Přes den bude ještě zataženo až oblačno a postupně bude déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky ubývat. Dnešní teploty od 16 do 20 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Lounech v ulici Žižkova se stala nehoda. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. A nehoda se stala i v Liberci u Kauflandu. Střetlo se tam osobní auto a dodávka. A ještě připomínám, že v centru Ústí nad Labem je ulice Veleslavínova z důvodu stavebních prací dneska uzavřena. Příjemnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Víte, co je želvuška? Naprosto unikátní tvor, nejodolnější ze všech na zemi známých organismů. Snáší chlad i extrémní horko, přežije i ve váku a byla dokonce už i ve vesmíru. Právě želvušky zkoumá vědecký tým z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. čemu je to dobré, se dozvíte z vyprávění Michala Pácala, vedoucího Univerzitního centra transferu technologií a znalostí. Právě on bude hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever už po písničce Mekyho Žbirky.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Český rozhlas Sever vám dělá společnost a v následujících minutkách vám tu společnost bude dělat vedle Slávky Brádlové také hlavně náš dnešní host, a to je inženýr Michal Pácal, takto vedoucí Centra transferu technologií a znalostí z Ústecké univerzity. Hezký den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak to Centrum transferu technologií a znalostí, ono to zní trošku strašidelně až pro laika a málo kdo si pod tím něco konkrétního představí. Pojďme tedy hned v úvodu dát nějaký konkrétní příklad, buď už věci, která se povedla, nebo na čem se právě pracuje.
2: Asi zjednodušeně si můžeme říci, že to je vlastně něco jako obchodní oddělení. To znamená, máme na starosti vlastně jakoby uplatnění nebo prodej toho výzkumu a vývoje, který na univerzitě vzniká, s tím, že ta transferová centra vznikají vlastně všude na těch moderních univerzitách.
1: To jsme pořád tak trošku v té obecné rovině. Navíc Ústecká univerzita má několik fakult, takže od přírodních věd přes vědy společenské až k pedagogice a zdravotnictví, je toho tam spousta. Pojďme k tomu konkrétnímu příkladu.
2: To naše centrum je relativně nové, takže ty projekty, o kterých budu mluvit, tak vlastně dosáhly toho úspěchu ještě bez naší účasti. Nicméně snažíme se nastavit ten systém tak, aby těch úspěšných projektů bylo co nejvíce. S tím konkrétním projektům bych třeba jmenoval projekt, který vznikl na fakultě umění a designu, což je vlastně takové jako zajímavé, že se jedná jako o fakultu, kde bychom to vlastně čekali nejmíň. Před lety tam paní Kunhartová vyvinula takový speciální antidekubitační sedací systém. Je to vlastně taková jednoduchá sedačka, která brání vzniku proloženin. A to byl jeden z těch projektů, které vlastně už jsou v praxi a existuje společnost, která je prodává a jsou tedy uváděny sériově na trh.
1: Pochlupte se, na čem se právě pracuje. A s kterými fakultami nejvíc? Opravdu fakulta umění a designu by mě malinko překvapovala.
2: Potenciál je vlastně na všech těch fakultách. Jedno z těch fakult, kde ten výzkum je nejzajímavější, tak je třeba Přírodovědecká fakulta. Tam vzniká skutečně celá řada nějakých potenciálně zajímavých projektů. Já bych tedy rád zmínil třeba projekt, který vede pan doktor Stanislav Vinopal a který se týká zkoumání želvušek. To je takový skutečně hodně velice zajímavý organismus. Je považovaný za nejodolnější organismus na Zemi. Dokáže tolerovat hodně vysoké rozdíly teplot. Ta její schopnost přežít je od téměř absolutní nuly po nějakých plus 90 nebo někdy třeba až plus 150 stupňů Celsia.
1: Kam se hrabe škorpion?
2: Je to tak, určitě. Tady to je vlastně velice zajímavé téma. Zkoumá se samozřejmě to, jakým způsobem je to možné. Jenom vlastně pro vaši představu, ta želvuška je velice malá, je to takový jakoby organismus, který dosahuje velikosti asi tak jako tečky za větou, to je možná jakoby jedna z těch větších želvušek. Můžete si představit jako takový naducený polštářek s osmi nožičkami, nemá dýchací soustavu, nemá oběhovou soustavu, ale třeba trávicí soustavu má vyvinutou docela dobře. Ta želvuška vlastně je schopná docílit takového jakoby stavu jako vysušení, říkáme tomu kryptobioza, z toho svého těla vypustí vodu a v nějakých velmi nepříznivých podmínkách se jakoby stáhne jako do sebe ty nožičky, uzavře ten svůj ústní aparát a v takovém stavu je schopná přežít třeba 30 let a dokonce se zjistilo, že je schopná přežít třeba i ve váku.
1: A k čemu je to dobré?
2: To je samozřejmě jako dobrá otázka a taková otázka by měla stát jako ideálně na začátku každého toho vývojového projektu. Má to hodně velký potenciál. Zatím jsme vlastně v tuhle chvíli v začátcích. Pan doktor Vinopal zkoumá nějaké mechanismy toho, jakým způsobem vlastně ta želvuška funguje, jakým způsobem toho dosahuje a ten potenciál toho využití je zejména ve zdravotnictví. Třeba v rozvojových zemích bývá problém s transportem nějakých krevních fúzí nebo nějakých enzymů, prostě nějakých biologických materiálů. Je potřeba ten materiál jako velmi schladit, tak aby bylo možné ho převést na nějakou větší vzdálenost. Pokud bychom dokázali využít ten potenciál těch želvušek, tak by pravděpodobně bylo možné bez toho náročného a častokrát chybového procesu schlazení docílit konzervace toho biologického materiálu, který by byl transportovatelný na delší vzdálenosti a za jako lepších, kontrolovanějších a bezpečnějších podmínek.
1: To jsou věci a těším se na další povídání, protože předpokládám, že takové centrum také potřebuje určité technické vybavení. Tak hned po písničce.
3: Český rozhlas Sever.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Inženýr Michal Pácal, takto vedoucí Centra transferu technologií a znalostí z Ústecké univerzity, je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Tak želvušky byly fascinující téma, ale teď pojďme k té praktické stránce věci, totiž jak vypadá technické zázemí, protože samozřejmě ta věda, výzkum, to potřebuje určité přístroje a nástroje.
2: Řekl bych, že naše univerzita má v tom svém přístrojovém vybavení obrovský potenciál, kromě samozřejmě lidského potenciálu, tak to přístroje a vybavení na naší univerzitě je špičkové. Máme několik center, která je možná využívat jak pro výzkum a vývoj, a to je taková takový teoretická část, kdy se snažíme zjistit nějaké jakoby základní informace. Zároveň to přístrojové vybavení jsme mnohdy schopni nabídnout i například pro studenty základních, středních a samozřejmě jakoby i vysokých škol pro nějaké jakoby jejich vzdělávací aktivity a poskytujeme to i firmám, které třeba nedisponují nějakým vlastním vybavením a pokud nám to umožní podmínky, za které jsme ty přístroje pořídili, tak vlastně to nabízíme i právě těm firmám, které si na to mohou něco odzkoušet, vyvinout si nějaký vlastní prototyp, prostě uvěřit si to, že třeba ten výzkum, který probíhá na té firmě, tak jakoby je relevantní a vede k nějakému
1: správným směrem. To je určitě zajímavé a jsem ráda, že slyším, že Ústecká univerzita má špičkové technické vybavení. Nicméně to sebelepší technické vybavení bez lidského potenciálu mnoho neznamená, takže podíváme se i na to. A zajímalo by mě, do jaké míry tady funguje spojení těch opravdu už vědců a v tomto případě třeba i pedagogů z univerzity a studentů. Jestli ty studenty tak trošičku nevodíte za ručičku anebo jim necháváte volné pole působnosti jenom s nějakým dohledem?
2: Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, jak se ta situace na univerzitách obecně v České republice změnila a i třeba na univerzitě v Ústí nad Labem. Já vidím, že ti studenti jsou skutečně jakoby aktivně zapojováni do těch výzkumně vývojových projektů, pokud o to mají zájem. Jsou tam studenti, kteří mají cíl nějakým způsobem vychodit si tu vysokou školu a tím to pro ně končí, ale je jako příjemné vidět, že i spousta jakoby studentů je motivovaná do toho výzkumu, mají zájem o ten obor a v tom případě jim nejsou kladeny nějaké jakoby překážky, to jakoby na jejich kreativitě. Celkově ta naše univerzita Jana Evangelisty Purkyně je velmi otevřená, přístupná tomu jakoby realizovat nějaký výzkum a vývoj a rádi vlastně podpoříme i studenty v tom, aby dokázali uplatnit ty své znalosti a zkusili jako vyvinout něco vlastního, co může mít nějaký pozitivní dopad tady třeba na region.
1: K tomu se určitě ještě dostaneme. Další vstup věnujeme něčemu, co na první pohled není tak atraktivní a zajímavé jako želvušky, ale rozhodně pro to propojení výzkum, věda, výroba, to má svůj význam.
3: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte našeho dnešního hosta Michala Pácala, který vede Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, abychom to měli s celou parádou. No a teď pokročme tedy k tématu, které s funkcí a prací centra souvisí také, protože vy jdete nejenom po těch odbornostech, ale i po lince, řeknu, administrativy nebo

0: se po nich čím dál tím více chce ještě to, aby skutečně ty jejich výsledky měly uplatnění v praxi. Jenže když přijdete za tím akademickým pracovníkem s tím, že ještě ať se teda snaží dotáhnout to na nějaký vyšší stupeň výzkumu a vývoje, tak by z toho šel skutečně do kolen. Takže my právě tady v tom nabízíme výpomoc a co děláme, tak snažíme se zajistit financování. Vy jste zmínila ty granty nebo dotace jako takové, to je vlastně jakoby jenom jedna z těch nohou pilířů, které jakoby umožňují nějakým způsobem zafinancovat ten výzkum a vývoj v těch jakoby pokročilejších fázích, kdy už se snažíme to uvést na trh. Další zdroje financování jsou třeba soukromé investice, jo? Ať už jdete do nějaké soukromé firmy, která vám může nějakým způsobem poskytnout finance na dovývoj projektů, ale jsou i jiné instrumenty, jsou například nějaké investiční fondy, které jsou vyloženě zaměřené právě na financování výzkumu a vývoje na univerzitách. Ono naštěstí tady těch fondů je vlastně celá řada, jak národních, tak na evropské úrovni, na mezinárodní úrovni. Co je ale problém, že ty fondy jsou omezené a i když jich je hodně, tak těch financí je tam relativně málo a je tam skutečně jako velmi velký konkurenční boj. Ale snažíme se pomáhat právě i tady v tom, abychom byli schopni to financování zajistit. Zmínila jste to papírování, to je skutečně jako velká, velká slabost těch univerzit, ale asi i jiných velkých subjektů, kdy toho papírování hodně, zejména co se týká právě té administrativy spojené s financováním, ale také například s ochranou duševního vlastnictví. To je také něco, co se v rámci našeho centra transferu snažíme zajistit. To znamená, děláme konzultace pro ty akademiky, kteří třeba jsou zaměření na ten svůj vývoj a vlastně jako neví, jakým způsobem ten svůj výsledek ideálně ochránit. Klasický příklad té ochrany je třeba patent nebo užitný vzor, takový lehčí, rychlejší patent, protože ten patent sám o sobě je skutečně jako velmi dlouhodobá záležitost, třeba na 2 až 5 let. Takže pokud nechcete jít tady tou trýznivou cestou čekání, tak si uděláte aspoň užitný vzor. Takže nabízíme konzultace a i zprostředkování třeba nějaké právní kanceláře, která zajistí ty patenty na klíč.
1: Tady už to začíná být ekonomicky, čili velmi prakticky zajímavé. A jak vypadá to využití opravdu v praxi a co to přinese zejména našemu pořád tak trochu opomíjenému a odstrkovanému Ústeckému kraji, to si necháme do závěru.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

ztratil jsem dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Máme tady už posledních pár minut s dnešním hostem Michalem Pácalem, vedoucím Centra transferu technologií a znalostí z Ústecké univerzity ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a pojďme tedy opravdu k těm praktickým dopadům, výhodám, řeknu i ziskům, protože ekonomicky ty výsledky vědy mohou přinést opravdu zajímavé záležitosti. A zajímalo by mě tam to propojení právě s tím krajem naším.
2: Nedá se moc očekávat, že ty tržby pro univerzitu z těch patentů užitých vzorů, ale třeba z nějakého nechráněného duševního vlastnictví, jsou nějak závratné. Po celém světě je to tak, že pro ty univerzity jde přece jenom jakoby malá část vlastně celkově z těch výsledků, které se podaří dostat na trh. Běžné tržby, které se týkají prodeje nějakých patentů, to jsou spíš v řádech 100 tisíců, maximálně milionů korun.
1: Já jsem ani tak nemyslela na ten ekonomický efekt pro univerzitu, ale spíš pro ty firmy a tím pádem pak třeba pro tu daňovou výtěžnost, ať už v našem regionu nebo kdekoliv jinde.
2: To je vlastně jakoby jiný případ. Jo? Řekl bych, že ty firmy tahají přece jenom za další konec v tom vztahu mezi univerzitou a tím soukromým sektorem. My se zejména v těch dotečních projektech snažíme těm firmám vyjít vstříc a vyvíjet ty produkty nebo služby takovým způsobem, aby ta firma to mohla uplatnit. Ale abych nezmiňoval jenom ty firmy, to je vlastně jenom jako jedna ta malá část, na kterou cílíme. Na univerzitě se snažíme taky hodně ovlivňovat třeba veřejnou správu, samosprávu, neziskové organizace a podobně. A zejména třeba bych tady rád zmínil fakultu sociálně-ekonomickou, která má několik vynikajících projektů, kdy se snaží pozitivně ovlivňovat třeba, řeknu nějaký konkrétní příklad, v Krásné Lípě tam byl velice zajímavý projekt na revitalizaci odtoku z rybníka Cimrák, což byla taková problematická lokalita, koryto potoka, které bylo zatrubněné, docházelo tam k nějakým povodním. Naopak v době, kdy bylo sucho, tak vlastně nebylo možné tu vodu nějakým způsobem využít. A tady ta fakulta byla v rámci svého jednoho mezinárodního projektu Land for Climate, kde za Českou republiku, respektive za UEP, je tam paní docentka Slavíková, ten projekt vede, tak bylo navrženo vlastně nějaké řešení, kdy to koryto potoka se otevřelo, vznikl tam nějaké retenční tůně a dochází tam k výsadbě stromů a tím pádem to město tady v tom úseku je mnohem hezčí, zejména jako příjemnější pro lidi, mohou si tam posedět. Díky těm stromům tam bude větší stín, díky té vodě, která se tam jakoby zpomalí v tom místě, tam bude jako větší vlhkost, lepší se biodiverzita toho místa a celkově prostě to bude místo, které bude mnohem příjemnější k životu. A tak je to taková ukázková lokalita, kam se jezdí třeba i studenti z zahraničí, ale i samozřejmě jakoby v rámci republiky, aby viděli, aby se inspirovali tím, co je možné vlastně udělat.
1: To rozpětí je mnohem širší, než já jsem původně předpokládala. Měl byste třeba ještě nějaký pěkný, zajímavý příklad?
2: No, určitě by stálo za to zmínit ještě projekt Get Green Energy Technologies, který teď aktuálně běží na univerzitě. Je to skutečně jako velký strategický projekt, který přesahuje asi miliardu korun a je zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti nízkoemisní nebo bezemisní energetiky. Tím garantem je Fakulta strojního inženýrství a v rámci tady toho projektu vznikne vlastně takové jako výzkumné centrum v areálu za Válcovnou, které bude vybaveno přístroji, které budou moci studenti a akademici využívat pro výzkum a vývoj obnovitelných zdrojů energie, ale třeba i také ukládání energie. A zejména to říkám s důrazem na vodík. Ten vodík je taková jakoby klíčová technologie, která v tom projektu bude řešena. A zároveň ještě doplním jednu zajímavou aktivitu, která bude v rámci dolu centrum, kde vlastně vznikne taky taková jako výzkumně vývojová část fotovoltaické elektrárny, kde budou panely jak na souši, tak na vodě a bude tam nějaký elektrolyzér, který právě bude umožňovat ukládat tu elektřinu do vodíku.
1: Já si myslím, že jestli centrum bude fungovat tak, jak o tom vyprávíte, tak můžeme nejenom v Ústeckém kraji očekávat velké věci. Pro dnešek díky za váš čas, za zajímavé povídání, no a někdy u nás třeba na viděnou a hlavně naslyšenou.
2: Velice rád, děkuji za pozvání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Žákům devátých tříd a jejich rodičům se blíží termín, kdy se budou muset rozhodnout, co dál. V rozhodování jim můžou pomoci i takzvané burzy škol. Jednou z nich je festival vzdělávání Comenius Fun v Rumburku. Do kulturního domu Střelnice zamířil i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. V útrobách kulturního domu je to jako na velmi oblíbeném veletrhu. Představuje se tu 13 škol, každá má svůj stánek a kolem se tlačí davy zájemců o informace. Pavel Kolár, ředitel jedné z pořádajících škol, mi řekl, že pro žáky zajistili autobusovou dopravu, která sem bude dnes celý den zájemce vozit. Kromě místních škol, tedy těch z Varnsdorfu, Šluknova nebo Rumburka, tu svoje obory představují už tradičně i některé školy z Děčína, ale třeba i z České Lípy nebo Liberce. A nově je tu letos střední škola Humanitas z Litvínova. Z její prezentací tu pomáhá i studentka, která do Litvínova každou neděli jezdí 5 hodin z nedalekých Mikulášovic.
1: Ty jsi říkal, že jsi z útrob kulturního domu musel ven, protože to tam hučí jako v úle. Tak jak to vypadá? Lákají střední školy na nějaké novinky, třeba nové obory?
2: Nabídku nových oborů jsem nezaznamenal. Svým způsobem specifické, ale některé školy jsou. Je to s těmi svými lesnickými obory, třeba střední lesnická škola ze Šluknova. Má skoro 200 žáků ubytovaných na internátu. To znamená, že zhruba 80% žáků jezdí z jiných částí republiky sem. Se studiem oborů, které nejsou příliš časté, se tu představuje polygrafická škola z Varnsdorfu. A z těch škol se všeobecným vzděláváním láká třeba gymnázium tady v Rumburku na blokové vzdělávání, kdy si od druhého ročníku studenti vybírají vlastně balík předmětů, které je zajímají a mají tak určité zaměření, humanitní, přírodovědné, jazykové. A nebo taky jako jednu z posledních novinek už 2 roky nabízí alternativní přístup, říkají tomu inovativní větev, kdy část výuky mají formou projektů a studenti jsou hodnoceni bez známek.
1: Mm-hmm. Jak je to s těmi termíny? Dokdy mají žáci čas se rozhodnout, kam povedou jejich další kroky?
2: Teď je čas, kdy se konají nejprve tyto burzy, kdy střední školy představují jejich možnosti, formu studia, obory, nějaká specifika. Pak mají ještě přichystané dny otevřených dveří, kdy už přijdou žáci přímo na vybranou školu, o kterou mají zájem, tam se dozvědí podrobnější informace. To samotné přihlašování bude v únoru. Začne hned po pololetních prázdninách a skončí 20. února. Přijímací zkoušky pak absolvují školáci v dubnu.
1: Říká Robin Rerich, který se nám přihlásil z Rumburka. Moc děkujeme a přejeme hezký den.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Ten kraj.

0: Lenka Filipová dospívala, Lenka Šobová se s vámi bude loučit. Mám velkou radost, že dneska za mě to loučení obstará Phil Collins, jedna z mých nejoblíbenějších písní. Společně s Philem budeme tančit do světla. Dřív než na to dojde, čeká nás ale taneček v kuchyni se Slávkou Brádlovou. Dneska budeme tančit kolem vepřového, připravíme si k němu zelí a do toho zelí dáme taky jablíčka.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Vepřové s jablečným zelím, to je dnešní rozhlasový recept. A to jablko dodá zelí takový příjemný šmrnc. Tak na 4 porce budeme potřebovat tak zhruba 0,5 kg krkovice pěkně v celku, k tomu 1 střední cibuli, 1 stroužek česneku, sůl a kmín. A na to zelí tak 0,5 hlávky zelí, 2 až 3 lžíce másla, sůl, kmín, 1 velká cibule, 1 nakyslé jablko, ocet a cukr. Podáváme pak s bramborovými knedlíky s osmaženou cibulkou. Maso osolíme, okmínujeme a dáme do pekáče s nakrájenou cibulí a česnekem. Mírně podlijeme a dáme péci do předehřáté trouby. Nejdřív na takových klidně 200 stupňů, po takových 15-20 minutách oheň stáhneme a dopékáme zvolna na 160 až 170 stupních pěkně do měka. Zelí nakrájíme na nudličky, v hrnci ho osolíme, okmínujeme a zalijeme vodou. Vaříme do poloměka. Cibuli určenou do zelí nakrájíme na drobno. Polovinu osmahneme na másle, polovinu si necháme syrovou. Do zelí už uvařeného pak vmícháme obě poloviny cibule, také hrubě nastrouhané oloupané jablko a chuť ještě doladíme troškou octa a cukru. Podáváme, jak jsem řekla, s bramborovým knedlíkem. A ať už budete dělat knedlík domácí nebo ze sáčku, tak můžete do těsta přidat ještě tak 2-3 lžíce smažené cibulky. Udělá to hezký efekt i chuť. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V centru Chomutova začíná hasičské mistrovství republiky ve vyprošťování zraněných z havarovaných vozidel. Ústecká městská policie získá 5 nových pracovních míst. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. Do večera postupně zataženo a větrno, na některých místech bude i pršet, teploty dnes do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Centrum Chomutova dnes patří hasičům. Soutěží tam ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Republikového mistrovství hasičských záchranných sborů se na Mírovém náměstí účastní i hasiči ze zahraničí. Na místě máme reportéra Jana Beneše.
5: Do Chomutova přijeli hasiči ze všech 13 krajů Česka a hlavního města Prahy. Jejím úkolem je vyprostit zraněné osoby z havarovaných aut a předat je záchranářům. Mají na to maximálně 20 minut. Hasičské soutěži tady na náměstí v centru Chomutova přihlíží stovky diváků, hlavně žáků základních a středních škol. Akce bude pokračovat i zítra, kdy nejlepší české hasičské týmy změří své síly se zahraničními kolegy. Z Chomutova Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Městská policie v Ústí nad Labem získá 5 nových pracovních míst. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO mají posílit kontroly a bezpečnost lidí v budovách magistrátu a v úřadu obvodu Ústí nad Labem město. Půjde o 2 strážníky a 3 další zaměstnance. Celkem tak bude mít ústecká městská policie 180 pracovních míst. Aktuálně jich má podle zástupce ředitele Jana Novotného obsazených 171. Z toho je 141 strážníků a dalších 7 je ve výcviku. Ostatní jsou civilní pracovníci, jako například asistenti prevence kriminality nebo obsluha kamerového systému. Krajská nemocnice Liberec do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí se stavbou nového centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele Liberecké krajské nemocnice Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
6: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči.
4: Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dnešních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v Česku v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji je stále nejvyšší v Česku a i v září zůstala na 7,3%. Práci si v regionu hledalo přes 40 tisíc lidí. Nabízených volných míst v regionu přibylo na necelých 5,5 tisíce.
3: Počasí.
4: Přes den postupně déšť nebo přehánky a místy silný vítr. K večeru budou srážky ustávat. Teploty do 21 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 14 až 17 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Bílině se v ulici Pražská srazila dvě osobní auta. Na silnici 237 mezi Libochovicemi a Klapím na Litoměřicku pozor, policie tam řeší nehodu také dvou osobních aut. Pozor na silnici 1/38, tam čekejte omezení mezi Doxy a Bezdězem kvůli pracem naplánovaným do 19. října. Počítejte až do 16 hodin z úseky s kyvadlovým provozem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání, takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolal pan Honza Zloun, přál si Helenu Vondráčkovou a Červenou řeku. Písnička je pro všechny posluchače.

0: Helena Vondráčková dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. Tu další už vybírá pan Vašek z Kadaně. Pane Vašku, hezké odpoledne.
1: Já vás zdravím, paní Renatko, krásný poledne. Chtěl bych dneska popřát všem Věrkám a hlavně i dneska i paní sestřičce Svátě, potědní nejmenovaní doktorky praktické lékařky. A hlavně bych chtěl i pozdravit Míru Tatárka a hlavně vás. Krásným tetováním na ruce.
0: Děkuji.
1: To se jí stát. Jinak si takový Benjamínek, nebo prostě ta nejmladší a nejvyšší moderátorka Ústeckého rozhlasu Sever. To se jí stát. A děkuji, že jsem se mohl dovolat a popsát všem lidem, co takhle jsem, co jsem jmenoval. Děkuji.
0: Tak jo, Petr Liftner a ty si to Ústí, tak to je váš dnešní výběr, pane Vašku. Díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.

0: Petr Liftner a Ty si to ústí. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další už vybírá paní Líba z Děčín. Hezké odpoledne, paní Libuško.
1: Dobrý den, Helenko, teda dobrý den, Renatko, já vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A ta písnička bude pro Jitušku a Míšu Markových tady do Děčína na Kamenickou. Pak to bude pro Helenku na Mělník a pro Libora, prostě pro celou jejich rodinu. A písnička bude i vám všem do rádia. A já vám moc krát děkuju za písničku. Mějte se hezky a příště se zase vozvu.
0: Dobře, paní Libuško, díky za zavolání a hrajeme Michala Davida, Zůstaň a neodcházej.

0: Michal David na Českém rozhlase Sever. My pokračujeme v písničkách na přání a tady je první z e-mailu. Zdravím, dnes má svátek moje sousedka Věra Novotná. Přeji hlavně zdraví, štěstí a pohodu. A písnička je taky pro všechny Věry. Budeme hrát Michala Tučného, Pavla Bobka a Roberta Křesťana, Pane můj. Písničku posílá paní Marie z Děčína.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. Tady je další z e-mailu. Dobrý den, zahrajte písničku od Pepy Wagnera. Jen ty budeš dál mou láskou snů. Zahrajte ji pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Květu z Vysoký, pro paní Martu z Barandova, taky pro paní Jarmilku z Nuslí, no a pro všechny posluchače a pro vás do rádia. Posílají to posluchačky Jarka a Dominika z krásného Března.

0: Tohle byl Josef Wagner a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Jsem zpátky u telefonu a k nám do studia se dovolal pan Jirka. Pane Jirko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům.
0: Budeme hrát Ivetu Simonovou a Milana Chladila, Děti z Pirea. Pro koho bude?
1: Bude to pro moji manželku, se kterou jsem se 61. roce seznámil při téhle písničce a ve 64. roce jsme se vzali.
0: Písnička je tedy připravená, tak pozdravte vaší paní, užijte si ji a díky naslyšenou.
1: Naschledanou.

Iveta Simonová a Milan Chladilo dospívali. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a tady mám další e-mail, ze kterého zahrajeme písničku Na přání. Prosím o Valdemara Matušku Ráno. Ta písnička je pro moji sestřenici Věrušku k dnešnímu svátku a taky všem Věrám. Děkuje, David.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever

Zuzana Vondráčková a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na písničku na přání z vašich SMSek Marka Lamboru a taky Terezu Maškovou. Náš příběh pro Věrku k svátku od spolupracovnice z Lovely Terezín. Právě.

Tereza Mašková a taky Marek Lambora. Na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu poslední písničku na přání. Dobrý den, prosím Věru Martinovou z knihy Vázané ovčí kůží. Všem posluchačům to prosí, posílá pro hezký den paní Naděja.

0: Věra Martinová dospívala, taky to byla poslední písnička na přání v této hodině. Ty další po 18. teď už František Janečík připravuje zprávy a Renáta Filipi přeje hezký poslech. A dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecký kraj připravuje rozdělení 150 milionů korun z evropských dotací obcím na úspory energií. Na Českolipsku je hotová další etapa nové cyklostezky, lidé už ji mohli vyzkoušet. Meteorologové varují před silným větrem v Krušných horách a na Českomoravské Vysočině. Do večera postupně zataženo a větrno. Na některých místech může i pršet, teploty dnes do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ústecký kraj získá 150 milionů korun z evropského operačního programu Spravedlivá transformace. Jak dnes informovala krajská mluvčí Magdalena Fraňková, peníze budou rozděleny obcím na přípravu projektů ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů. Peníze mohou obce využít například na projektovou dokumentaci pro rekonstrukce škol, úřadů nebo domovů pro seniory. Kraj může ze stejného programu už aktuálně čerpat až 180 milionů na modernizaci výuky na středních školách, včetně rozvoje digitálních technologií, umělé inteligence a virtuální reality. Lidé v Novém Boru si ve středu mohli poprvé vyzkoušet druhou etapu nové cyklostezky vedoucí do České Lípy. Je dlouhá skoro 1,5 kilometru a stála 32 milionů korun. Trasa vede z novoborského koupaliště do Chotovic. Podle Roberta Jóna ze stavební firmy Metrostav přišel první obtížný úsek už v lesoparku u koupaliště.
3: Dále pak překonání hlavního tahu 1/9, kde pan starosta upozornil na úplnou zavírku komunikace a v neposlední řadě to byly sanace, které stěžovaly výstavbu na zemním tělese a tělese cyklostezky.
2: Cyklostezka má bezpečně propojit Nový Bor a Českou Lípu. V Ústeckém kraji je do komunálních voleb zaregistrováno více než 1100 kandidátních listin. Je to přibližně o stovku méně než před 4 roky. Ve volbách, které jsou v pátek a v sobotu, přibyla místa s jednou kandidátní listinou. V roce 2022 to bylo 80 obcí, dnes už jich je 91. Českému rozhlasu to řekl ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold. Společně s komunálními volbami budou lidé hlasovat v obvodech Děčín a Louny i o novém senátorovi nebo senátorce. V Krušných horách a v Českomoravské Vysočině může od dnešního poledne výrazně foukat. Před silným větrem varuje Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti do 70 km v hodině může působit komplikace i v energetice nebo dopravě.
1: Sport.
2: Teniska Nikola Bartuňková se poprvé v semifinále na turnaji kategorie Masters v Pekingu postoupila mezi nejlepší 4 po vítězství nad českou soupeřkou Karolínou Muchovou. Porazila ji po setech 6-3 a 6-0. O postup do finále se Bartuňková utká s lepší z ruské dvojce Alexandrovová Andrejevová.
1: Počasí.
2: Postupně deštivo nebo přehánky a místy silný vítr, až k večeru bude srážek méně. Teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici z Vilémova na Velký Šenov se srazilo osobní a nákladní auto, na místě jsou i záchranáři. A v Bílině pokračuje řešení nehody dvou osobních aut v ulici Pražská. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na kontě má i několik vrahů a je držitelem tálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiné věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě v těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Na gymnáziu,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapení, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Ženou stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny, takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskerek v čele s Janičkou Bílkovou a já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák asi. Já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Františkou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
1: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
0: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný ničeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
1: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
0: To už si nepamatuju.
1: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
0: Je to, jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
1: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
0: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
1: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
0: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment.
1: Mm-hmm. Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
0: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
1: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow, řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle, jako pilotování a bombardování a střílení, fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme i do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se protili ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takový spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucaný a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká. Nenapadá mě, no. Kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i tady až Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gábiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Ramboda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne,
0: třeba
1: těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval, ten takže rituál absolvovat.
0: A máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V centru Chomutova se koná historicky první mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných aut. Dodatečná daň na petrochemický průmysl může podle krajské hospodářské komory Ústeckému kraji uškodit. Provoz tunelu na průtahu Libercem omezí dnes večer pravidelná údržba. Zítra bude přes den postupně zataženo a větrno, k večeru občasný déšť, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Historicky první mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných aut se koná dnes a zítra v centru Chomutova. Soutěží celkem 14 týmů hasičských záchranných sborů z Česka. Ti nejlepší pak svedou souboj i s hasiči ze zahraničí. Na vyproštění zraněných mají hasiči 20 minut, říká rozhodčí Jiří Kroupa.
2: Dochází k hodnocení oblasti taktiky, tam vlastně se hodnotí rozhodovací proces velitele zásahu, potom oblast techniky, kde se hodnotí, jak ten tým pracuje s těma nástrojema. V neposlední řadě je to přednemocniční péče.
0: Jak také uslyšíte v odpoledním vysílání, v pátek se v centru Chomutova představí hasičské týmy například ze Slovenska nebo Polska a Německa. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje varuje, že vládou připravovaná mimořádná daň pro rafinérský sektor může omezit investice, zaměstnanost a konkurenceschopnost chemického průmyslu v regionu. Jak dnes řekla ředitelka úřadu komory Martina Francírková, princip mimořádného zdanění komora neodmítá. Požaduje ale změnu nastavení, například aby se daň nepočítala zpětně za letošní rok. Podle Francírkové by daň v Česku dopadla především na společnost Orlen Unipetrol, zatímco zahraniční dovozci pohonných hmot by jí nepodléhali. To by podle ní mohlo vytvořit nerovné podmínky na trhu. Komora také upozorňuje, že případné dopady na regionální ekonomiku by mohly být výrazně vyšší než předpokládaný výnos daně kolem 5,5 miliardy korun. Kvůli pravidelné údržbě bude o víkendu omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Pracovníci musí mimo jiné ověřit funkčnost technologických systémů tunelu a vyčistit odvodnění. Pracovat budou vždy za plné uzavírky příslušného tubusu, upozorňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru.
0: Nejdřív se uzavře tubus ve směru na Děčín, a to od dnešních 18 hodin do sobotních 16 hodin, pak bude neprůjezdný tubus v opačném směru. Liberečtí policisté vypátrali matku mrtvého novorozence ze Semilska. Informovala o tom dnes jejich mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Dítě kriminalisté našli v polovině v září v kontejneru na tříděný odpad v Hrovensku pod Troskami. Matku teď zadrželi a obvinili z vraždy. V případě odsouzení jí hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
1: Počasí.
0: V noci oblačno až polojasno, stále se silným větrem, ráno čekejte projasněnou oblohu, na horách může zvětšená oblačnost přetrvávat, teploty klesnou i ke 2 stupňům. Zítra bude po ránu stále převládat zmenšená oblačnost, přes den postupně až zataženu, k večeru místy občasný déšť, hlavně v severní části kraje. Teploty zítra do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz v Chomutovské ulici Bělohorská přerušila nehoda při výkopových pracech, bagr tam překopl plynové potrubí. Problémy na silnici 262 podél Plouštnice mezi Františkovem a křižovatkou od Valkeřic hasiči likvidují požár trafostanice a na silnici z Vilémova na Velký Šenov stále záchranáři řeší vážnější nehodu osobního a nákladního auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: stále příjemné 8. říjnové čtvrteční odpoledne. Věrám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Posloucháte Český rozhlas Sever. Za moment opět poradíme, jak nenaletět a řekneme si, jak bezpečně používat mobilní bankovnictví. Náměstí v centru Chomutova, jak už jste slyšeli ve zprávách s kolegou Františkem Janačíkem, se na dva dny proměnilo v dějiště dopravních nehod. Hasiči mezi sebou soutěží ve vyprošťování zraněných. Víc si řekneme zhruba za čtvrt hodiny a ještě pro vás budeme mít volebního průvodce. Pokud vám není jasné, jak volit a co dělat, když vám do schránek nedorazily volební lístky, poslouchejte dál dnešní pohodové odpoledne, ve kterém se opět objeví i písničky, které nestárnou, tentokrát od Pavla Didoviče nebo skupiny Katapult. Teď už ale připravená Anna K.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Kromě písniček, které nestárnou jako třeba téhle od Pavla Dedoviče, Bláznova ukolébavka, vám ve vysílání Českého rozhlasu Sever přinášíme spousta informací, hlavně od nás z regionu, a snažíme se také poradit.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Používáte mobilní bankovnictví, bezpečí vašich peněz máte tedy pouze ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné buchví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: David Stipka, Eva Farná, dobré ráno, milá. 14 hodin a 23 minut, já vám ale pro změnu popřeji hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever. 14 hasičských týmů z celého Česka měří své síly na historicky prvním mistrovství republiky, které se koná přímo na náměstí v centru Chomutova. Jejich úkolem je vyprostit co nejdříve posádku z havarovaného vozu a předat ji záchranné službě. Rozhodčí hlídají jak výsledný čas, tak spolupráci jednotlivých hasičů i bezpečnost zásahu. S českými hasiči změří síly i jejich kolegové ze zahraničí.
1: 18, jo? Hraný, majte krejt.
2: Hasiči se radí, jak nejlépe vyprostit zraněnou osobu z vozidla.
1: Schopnej z hlavou jít celou dobu.
2: Podle Petra Klímy, náměstka ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, změří své síly družstva hasičů z celého Česka vůbec poprvé.
3: Dnešní část tvoří samotné mistrovství hasičského záchranného sboru vyprošování a je tady 14 týmů jednotlivých z krajů. V takovém rozsahu to ještě nikdy pořádáno v novodobé historii nebylo.
2: U mikrofonu mám Jiřího Kroupu, zástupce hlavního rozhodčího celého klání.
4: Dochází k hodnocení oblasti taktiky, tam vlastně se hodnotí rozhodovací proces velitele zásahu, potom oblast techniky, kde se hodnotí, jak ten tým pracuje s těma nástrojema, které vlastně jsou určený u těch zásahů, těch dopravních nehod, a určitě v neposlední řadě je to přednemocniční péče toho zraněného pacienta. Zdravověda se hodnotí, jak oni se postarají o toho pacienta, jak ho ošetří a vlastně předávají následně zdravotnický záchranní služby.
2: Je nějaký čas průměrný, za kolik by měli ti hasiči stihnout vyprostit tu posádku?
4: Hasiči na ten soutěžní pokus mají 20 minut, aby úspěšně provedli veškeré ty úkony, které mají, ohledně taktiky, techniky i ty přednemocniční péče.
2: Jiří Šilhán, velitel zásahu hasičů Libereckého kraje. Jak jste vyprošťovali osobu pátými dveřmi, protože ten vůz byl naražen na jiný havarovaný vůz?
1: Je to častá situace, protože osoba se ideálně vyprošťuje v ose těla, což při pozici sedače kupředu je pátými dveřmi.
2: Co je podle vás to nejtěžší, abyste získali co největší počet bodů?
1: Nejtěžší je to, že bezpečnost, není to ani z hlediska počtu bodů, ale z hlediska bezpečnosti jak naší, tak toho figuranta, soutěž je až následně druhotná.
2: Mistrovství České republiky tady v Chomutově v centru města bude pokračovat i v pátek. S nejlepšími českými týmy hasičů změří síly týmy ze zahraničí. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: To byl Cat Stevens, brzy tady bude zpěvačka Marcela Holanová, teď ale další rady pro vás posluchače Českého rozhlasu Sever. Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů, pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to vám prozradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územní členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

0: 14 hodin 40 minut, k tomu pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa, také písničky, které nestárnou. Teď jsme tady měli skupinu Katapult a písničku Já nesnídám sám. No, Milan Knotek nám teď představí dalšího slavného Severočecha a také poodkryje příběh velmi nebezpečného útěku z tehdejšího socialistického Československa na západ.
1: Slavní Severočeši.
2: Jeden z nejodvážnějších útěků z Československa se podařil Josefu Hlavatému, který se narodil v roce 1964 v Jablonci nad Nisou. Pocházel z rodiny, která neměla ke komunistickému režimu kladný vztah. Pracoval jako mechanik a byl nadějným konstruktérem a designérem. Stavěl motorky, navrhoval modely vozů a karosérií. Vyhrával s nimi různé soutěže. Létal na Rogalu a když ho VZD chtěli zaměstnat jako pilota na postřiky půdy, režim mu vystavil stopku. Byl totiž v hledáčku tajné policie. Tehdy v něm uzrál rozhodnutí emigrovat. S manželkou plánovali utéct přes Jugoslávii, pustili tam však jenom jí a mladšího syna. Společně s rodiči připevnil Hlavatý počátkem prázdnin roku 1988 rozebrané motorové Rogalo na střechu auta a společně odjeli na jižní slovensko-krakouským hranicím. Dvě noci čekali v lese na příznivý vítr a báli se prozrazení. 7. července se konečně utišil a Jaroslav vzlétl. Seděl za ním tříletý syn, který se už těšil na maminku. Ve tmě ale pilot ztratil orientaci. Najednou uviděl strážní věž s pohraničníky. Spustili poplach, ale nestříleli. Hlavatý si uvědomil, že se stáčí zpátky na Slovensko a upravil kurz. Nakonec bezpečně přistál u rakouské vesnice. Vrtulník, který za ním strážci hranice vyslali, nemohl na cizí půdě přistát. S manželkou, která v Jugoslávii utekla ze zájezdu oknem z čekárny nemocnice, se potkal po 2 měsících. Do vlasti se po sametové revoluci nevrátili. V roce 1997 získali rakouské občanství. Jejich vztah nakonec nevydržel, ale inspirativní příběh touhy po svobodě trvá dál.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

0: Richard Miller, jeho krásná písnička Rozeznávám, za 9,5 minuty už tady bude 15. hodina, pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Seniorská základní škola v Krupce má novou učebnu a tělocvičnu. Dnes tam začal další ročník unikátního městského projektu pro volnočasové vzdělávací aktivity seniorů. Město zaplatilo za modernizaci prostor v patře komunitního centra zhruba 350 tisíc korun. Účastníci absolvují různé přednášky a tvůrčí činnosti, ale i třeba tělocvik nebo školní výlety.
1: No, tak jakože se tady pobavíme a i ten, jakože nám to něco dá, hlavně na tu hlavu, to víte, už 80 let, tak to už je něco, že jo, to už zapomínám taky.
2: Usmívá se Květa Černá, která už absolvovala jeden tříměsíční kurz seniorské základní školy. Zkušenost má taky vystudovaná socioložka Jitka Slobodová.
3: Každý předmět mě přinese něco nového do života a hlavně dobrou náladu mezi lidma.
4: A teď tady máte teda takovéhle i nové prostředí.
3: To je luxus, absolutně velice příjemný, krásný. Maminka tu dělá ředitelku tady toho zařízení kdysi dávno. Takže já to znám a teda ta změna je neuvěřitelná.
2: Činorodost seniorů obdivuje asistentka kurzu Šárka Holpuchová.
5: Jak jsou šikovní. Kolikrát se říkám, že třeba vymodeluju tu sošku nebo namaluju lepší. A ono to tak není, oni jsou hodně lepší. Chodějí, jak vím, jak ráno, když musíte stávat, že nějaké povinnosti a oni všechno prostě dodržej, splněj, rádi se učej.
2: Prostory v patře komunitního centra uvolnila Charita. Půlroční přestavba skončila tento týden. Podle vedoucí projektu Anny Zvoníčkové z Krupského úřadu montovali řemeslníci nábytek ještě večer před otevřením.
6: Prostředkovala nám to vlastně firma, která disponuje i designerskými návrhy. Je to nábytek na míru. Pro ty seniory nechceme nic v podobě tvrdých dřevěných lavic, tak jsme volili právě tenhle koncept měkkých polstovaných křesílek.
4: Tady teda seniorská škola, tady budou absolvovat různé přednášky.
6: Ano, přesně tak. Přednášky se budou absolvovat zde, potom máme teda ještě i druhou třídu o jedno patro níže. Dochází nám sem lektoři a vlastně od pondělí do čtvrtka zde vedeme výuku od 8 do 11.
4: A vedle je tedy, jak jsem slyšela, ještě tělocvična.
6: A vedle je tělocvična, to je teďka společná pro obě dvě třídy.
2: Seniorská škola odstartovala loni v únoru s 9 účastníky. Teď jich je už 22. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: S volbami do obecních zastupitelstev se volí i třetina senátu v Ústeckém kraji, i na Lounsku a Děčínsku. V Lounech skončily opravy pavilonů, v základní škole Přemyslovců práce vyšly nad 95 milionů korun. Na Liberecké náplavce si lidé dnes připomenou památný den sokolstva. Zítra bude přes den postupně zataženo a větrno, k večeru občasný déšť, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Zítra začínají komunální volby a někde také senátní. V Ústeckém kraji budou senátora volit lidi v okresech Děčín a Louny. Lounský obvod zahrnuje i část Středočeského kraje. Před 6 lety vybrali voliči na Děčínsku senátora už v prvním kole, když vítěz dostal přes 50% hlasů. Na Děčínsku tehdy kandidovalo 7 lidí, na Lounsku pak 10. Letos je počet kandidátů nižší. Českému rozhlasu to řekl ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
4: Do Senátu za volební obvod Louny kandiduje celkem 6 kandidátů, ve volebním obvodě Děčín je to o jednoho méně, tedy 5 kandidátů. V obou volebních obvodech kandiduje jedna žena. Nejstaršímu kandidátovi do Senátu je 71 let a nejmladšímu 41 let, oba jsou muži.
2: V Citolibech na Lounsku budou lidé kromě složení nového zastupitelstva a senátora rozhodovat v referendu také o výstavbě a provozování větrných elektráren. Město Louny dokončilo rekonstrukci dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců. Nové učebny teď čeká vybavení a kolaudace. Jak dnes informovalo město na svém webu, opravy za 95 milionů korun byly spolufinancovány z evropského programu Spravedlivá transformace. Pavilony dostaly nové patro, také zateplení a okna s izolačními trojskly. V následujících týdnech se budou učebny postupně vybavovat, aby mohly sloužit výuce. V Liberci si lidé mohou dnes připomenout letošní památný den sokolstva na náplavce u krajského úřadu. Informovala o tom tělovýchovná jednota Sokol Liberec. Setkání začne v 17 hodin. Na programu bude například modlitba za padlé sokoly, večer sokolských světel a vzpomínka na Jarinu Žitnou, bývalou světovou i republikovou náčelnici sokolstva.
5: Památný den sokolstva připomíná tragické události z 8. října 1941, kdy nacisté zahájili rozsáhlé zatýkání sokolských úředníků a členů organizace. Mnozí z nich byli následně popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech. Den má taky ukázat hodnoty, na kterých sokolské hnutí stojí, tedy svobodu, demokracii, odvahu, vzájemnou pomoc a sounáležitost. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 640 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů více než dnes. Informovalo o tom ve 14 hodin ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra také stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů.
3: Počasí.
2: Noci oblačno až polojasno, stále se silným větrem, na horách může zvětšená oblačnost přetrvávat, teploty klesnou na 7 nebo i 2 stupně. Zítra čekejte po ránu zmenšenou oblačnost, přes den ale postupně až zataženo a k večeru zejména na severu místy občasný déšť. Teploty zítra do 15 stupňů, na horách do 11 stupňů Celsia a počítejte stále s čerstvým větrem.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 v obci Jenčice na Litoměřicku omezuje provoz srážka osobního auta s nákladním. Problémy stále na silnici 262 podél Ploučnice mezi Františkovem a křižovatkou od Valkeřic. Hasiči pokračují v likvidaci rozsáhlého požáru trafostanice. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje a my vás pozveme vlastně za malou chvíli do kina. Dnes vstoupil do kin totiž nový český film Tomáše Hubačka s názvem Verbel. Velká část se natáčela v Ústeckém kraji, například na zámku Záhořany u Křešic. Více dozvíte už za malou chvíli. Vrátil se nám také seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát se vydáme do Kytlice na Děčínsku a přidám kulturní tipy, které tak nějak budou půl na půl zajímavé koncerty a divadlo s několika známými českými herci. A k tomu opět dáme i písničky, které nestárnou. Bude tu Valdemar Matuška, zaspívá nám i Karel Gott, ale Helena Vondráčková už je připravená právě teď a její sladké mámení.
3: Pohodové odpoledne.

0: Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 15 hodin 10 minut k tomu. V kinech bude ode dneška k vidění nový film režiséra Tomáše Hubáčka Verbel. Velká část filmu se natáčela v Ústeckém kraji, například na zámku Záhořany u Křešic. Slávka Bradlová se Tomáše Hubáčka zeptala, co může divák očekávat.
1: Je to taková pohádka pro dospělé, mystery drama nebo možná mystery western. Ten příběh začíná tím, že vyhořelý Pražák zdědí dům někde v Sudetech a on do toho domu vlastně přijíždí, má sám svoje vlastní problémy, které si tam řeší. Potká se tam s tajemstvím. To tajemství je v té krajině okolo, tam najde nějaké staré mapy, potká tajemnou dívku, současně zjišťuje, že vlastně ta krajina je nemocná, narušený ekosystém a všechno to tak nějak souvisí s tím starým tajemstvím. Jako leitmotivem toho scénáře je téma domova, nebo možná schopnosti mít domov, a já si myslím, že zrovna v Sudetech tohle téma jako rezonuje. Já jsem si Sudety v širším slova smyslu zamiloval už asi před 20 lety, mám tady spoustu kamarádů, ve spoustě případů jsou to právě ty pozitivní příklady lidí, kteří tu krajinu berou za svůj domov, obnovují drobné památky v polích nebo lidové tradice a vytvářejí jakoby nový folklor místo toho zmizelého. To mě sem táhne a současně ta krajina je fascinující. Konkrétně České středohoří, které jsme si potom vybrali jako tu oblast, kde budeme natáčet, má na středoevropské poměry unikátní relief. Ty holé travnaté sopečné pahorky jsou fascinující a pro film, který se točí kolem krajiny a kolem vztahu ke krajině, to je úžasné pozadí, úžasné kulisy.
2: Hraje vám tak, jak jste si to představoval?
1: Já doufám, že ano, to posoudí diváci. Jestli krajina hraje tak, jak jsem si představoval. Já doufám, že ano. My jsme zvažovali jiné oblasti pro tenhle film. Já si umím dobře představit, že by se mohlo odehrávat třeba na Broumovsku nebo na Tachovsku, ale to České středohoří zkrátka má tak zásadní pozici v tom mém výběru, že ta volba padla právě sem. A děláme teda všechno pro to, abychom tu krajinu, tu notoricky známou českou zemědělskou krajinu, nejenom ty sopky, abychom je ukázali nevšedním a magickým způsobem, který diváka vtáhne.
2: Krajinu jste tedy nakástovali na nevím kolikátý pokus. Jak to bylo s castingem hereckým?
1: Pro mě herecký casting je obtížná disciplína, protože ty postavy mám v hlavě dokonale vymýšlené a najít proto tu správnou tvář je pro mě osobně těžké, než by nebylo dostatek kvalitních herců, ale spárovat si to je pro mě výzva. Ten film celý připravujeme asi 7 let, takže i ten casting de facto trval průběžně takhle dlouho a já jsem s tím finálním výběrem velice spokojený. David Švehlík, který hraje hlavní roli, je skvělý partner pro ten tvůrčí proces a já jsem hrozně rád, že tomu filmu dává tvář. A stejně tak Judit Pecháček, která je hlavní ženská představitelka, hraje tu ambivalentní tajemnou dívku, která toho hrdinu vtahuje do toho tajemství, do té krajiny.
0: Dodám ještě, že Tomáš Hubáček film Verbel nejen režíroval, ale napsal k němu i scénář a hudbu.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Meraj, jejich jahoda, 15 hodin 20 minut, s vámi Český rozhlas Sever a dnešní čtvrteční pohodové odpoledne. A před námi už opět seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát se s Alenou Škraňkovou vydáme na jedno turisticky oblíbené místo.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Ve sklářské obci Kytlice na Děčínsku měla a má chalupu spousta známých osobností, například herci Karel Houska, Zdeněk Řehoř nebo Miroslav Horníček, ten je tam i pochován. Není divu, že se tam lidem dobře žije a relaxuje, protože obec leží v turistické oblasti České Švýcarsko. Kytlice jsou rozděleny na několik místních částí. Kytlice, Falknov, Dolní Falknov, Hilův mlýn a mlýny. Na stránkách obce se dočtete, že sklářská historie Kytlic sahá až do 16. století, možná ještě dál. V roce 1530 stála na místě sklárna saského skláře Paula Schürera, zakladatele české větve historicky důležitého sklářského rodu Schürerů. Louky na jižním okraji obce pod Malým Bukem při silnici do Polevska jsou chráněné jako významné naleziště šafránu jarního. Ten tam byl vysazen nejspíš na začátku 20. století a následně se spontánně rozšířil na sousední pozemky. Dnes byste tam napočítali kolem 1300 rostlinek. Návštěvníky láká i lesní divadlo Mlýny u Kytlice. To patří mezi historicky nejvýznamnější přírodní divadla v Čechách a v sezóně se tam konají divadelní představení a koncerty.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dalibor Janda ve čtvrtečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Čeká nás brzy Leona Machálková, také Karel Gott. Zhruba za půl minuty tady budeme mít půl čtvrté a tak je čas na kulturní tipy. Máte doma budoucího středoškoláka a bydlíte ve Šluknovském výběžku? V Rumburku v Domě kultury Střelnice až do 17 hodin můžete dnes navštívit burzu škol Comenius 2026. Sedmý ročník festivalu vzdělávání představí na jednom místě 13 klíčových středních škol a gymnází z regionu. V Rumburku mám pro vás ještě zajímavý bluesový koncert v rámci festivalu Mandava Jazz. Gerald Clark patří k nejuznávanějším jeho americkým bluesovým písničkářům. Na evropské turné jej doprovází český bluesový kytarista a zpěvák Jiří Maršíček, který si vybudoval během let výrazné renomé na domácí bluesové scéně. Začátek je v Rumburku v koncertu v čajovně na kopečku v 19 hodin. Zámek v Děčíně v rámci týdne pro seniory nabízí všem Dixielandový koncert v knihovně. V 16 hodin zahrají Dixie DC, tak si pospěšte. Následující pozvánky mají společný začátek a asi tušíte, že je to tradiční 19. hodina. Jedna noc, jedno velké město a spousta malých lidských příběhů, které se dějí tady a teď. To je inscenace Sex na vlnách Městského divadla Mladá Boleslav, a to v Městském divadle v Mostě. Za divadlem vyražte na Mostecku i do Litvínovské citadely, kde vás čeká představení Rozptýlení Barkarole. Divadlo verze přiveze do Litvínova bláznivou situační komedii. V hlavních rolích Vlasta Peterková, Jan Dolanský, Ladislav Hampl, Lenka Vlasáková a Igor Chmela, který je zároveň autorem i režisérem. Vášnivý příběh o niterné podstatě lásky Anna Karenina, to je divadlo Kampa ve Vrchlického divadle v Lounech. Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková a další se představí v komedii Můj nejlepší kamarád v Kláštereckém kulturním centru. Severočeská filharmonie Teplice zahajuje další sezonu koncertem na domovské scéně v Teplickém kulturním domě. Pod vedením Petra Vronského zaspívá od 7 hodin i tenorista Štefan Margita. Nová zábavná talk show trojice oblíbených hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové, Sirény na cestách 2, tak to je pro změnu program Chomutovského městského divadla. A skončíme v Městském divadle v Žatci, kde nabídnu koncert filmové hudby Hanse Zimmera, a to při svíčkách. A ještě jednou tedy připomenu, kde jsem neuvedl začátky, je to 19. hodina.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: I dnes jsme si s vámi povídali, a to v pravidelném dopoledním pořadu Dáme řeč na Českém rozhlase Sever. Zdeněk Lukesle s vámi dnes probíral krmení domácích mazlíčků a volala nám i posluchačka Alena ze Zavidova.
1: Nemám zvířata s nadváhou vůbec. Mám dvě kočky a pejska. Ale jsme všichni v domácnosti seniori. Nejmladší kočce je 10 let, nejstarší je 16 a pejskovi je taky 15 let, nebo bude. Chtěla bych jenom k té výživě těchto zvířátek říct, že je nutný hlavně u pejska dodržovat krmné dávky. Dnes už hodně lidí barfuje, hodně i chovných stanic. Ta strava se skládá ze zeleninové složky. Samozřejmě se dávají potravinové doplňky na různé bázi a syrové maso. Takže krmím tu svoji stařenku touto formou. U koček, ty jsou masožravci, tam prostě střídám normální stravu, ovšem vybírám pro kočky, které jsou kastrované.
2: Ano.
1: Takže já jim střídám granule a kapsičky, všechno vybírám právě podle toho věku. A hlavně, co je nejdůležitější, aby ta obezita nebyla, tak je pohyb.
0: Zítra bude Světový den zraku, a tak po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát, jestli máte problémy s očima, jak dlouho nosíte brýle, jestli jste podstoupili nějakou korekční operaci, byli jste někdy na operaci se zákalem, je to podle vás těžké sehnat očního lékaře. Volejte po 9. hodině opět na naše známou linku 475 212 212 anebo pište na Facebook, po případě na e-mail damerec@rozhlas.cz. U nás teď už v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever pokračuje zpěvák Billy Joel, máme 15 hodin a 41 minut. Stále příjemný čtvrtek 8. října.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Za 11 minut tady máme 16. hodinu a vracíme se k nám do regionu. Nové budované transformační centrum Ústeckého kraje, které vznikne přestavbou bývalé střední školy v ulici Stará na Ústecké severní terase, nabídne prostory pro nové nápady, technologie nebo podnikání. Stavební práce vyjdou na víc než miliardu korun, z toho 85% pokryje dotace z fondu Spravedlivé transformace. Více informací už má pro nás teď přímo ve studiu a naše reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, co všechno má transformační centrum zahrnovat?
1: Kanceláře pro začínající firmy, dílny na výrobu prototypů nebo konferenční prostory. Centrum bude zároveň soustředit odborné služby ve čtyřech oblastech: datech, podnikání, energetice a obnově území po těžbě. Obcím taky odborníci pomůžou například s energetickými úsporami, podnikatelům s rozvojem jejich firem. Obnovu území původně zajišťovala regionální rozvojová agentura. Její část projektu od 1. října převzalo inovační centrum Ústeckého kraje. Agentura totiž k 1. lednu příštího roku zanikne. Areál pak nabídne využití i lidem z okolí, vysvětluje vedoucí projektu Simona Kosíková.
2: Budou tam samozřejmě i nějaké takové obslužné provozy, bude tam i jako jedna, počítáme s menší dílnou otevřenou veřejnosti. A zároveň i počítáme s tím, že ten areál, že sroste tady s tím prostředím okolo. Že on pomůže tady skultivovat a oživit prostředí vlastně na okraji panelové zástavby.
1: Součástí areálu bude taky park, který bude přístupný i veřejnosti, a parkovací místa s nabíjecími stanicemi pro elektromobily a elektrokola.
0: A co konkrétně prototypovací dílny nabídnou firmám?
1: Zázemí pro vývoj a testování nových výrobků. Podle manažera prototypovacího centra Valberta Schmillerela, tam budou mít k dispozici vybavení za celkem 50 milionů korun. Transformační centrum má sloužit začínajícím firmám, ale taky vývojovým oddělením už zavedených podniků nebo školám.
0: Jak bude samotná přestavba vypadat a kdy má být hotová?
1: 4 stávající budovy stavebníci opraví, na 2 přidají dřevěné nástavby, další částky rozšíří přístavbami. Ze 2 tělocvičen udělají konferenční prostory se zázemím. Celý areál pak nabídne přes 9000 metrů čtverečných užitečné plochy. Čím začnou, vysvětluje ředitel stavební společnosti IR Construction Karel Složil.
3: Samozřejmě jako první jsou zemní práce a demolice těch objektů, které se mají demolovat. Kterých není moc, ona tady většina toho pavilonového principu tady zůstane, ale některé objekty samozřejmě půjdou dolů.
1: Na práce mají dělníci 78 týdnů. Podle vedení kraje má být hotovo na jaře 2028.
0: Říká naše reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jenom doplním, že docela a celá tady bude zhruba za 8 minut a nás čeká třeba skupina Projekty jejich Zahrada ticha nebo skupina Marsia. Posloucháte stále Český rozhlas Severno. Přijdou na řadu také další zprávy a vy už se určitě těšíte i na dnešní pořad po 16. hodině, tedy pravidelný pořad u Moriáda.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Řeka Bílina na Ústecku je u Trmic plná pěny, podle rybářů to způsobily saponáty. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji je stále nejvyšší v Česku. Zastupitelé Šluknova schválili smlouvu o odkupu problémového sídliště Slunečnice do majetku města. Zítra bude přes den postupně zataženo a větrno, k večeru i občasný déšť, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Řeka Bílina u Trmic na Ústecku je pokrytá pěnou, jde zřejmě o saponáty, které jsou vodou ředitelné a podle rybářů nespůsobují úhyn ryb. Hasiči na místě nezasahují. Podle mluvčího Severočeského rybářského svazu Jana Skalského se pěna objevuje u Trmic nepravidelně už několik let. Zdroj znečištěný známý není. Podle Skalského přitom může být už na Teplicku v oblasti Velvět. Trmický jez pak chemickou látku promění v pěnu. Českou statistiku nezaměstnanosti za minulý měsíc znovu ovládl Ústecký kraj, druhý zůstává kraj Moravskoslezský. Vyplývá to z dat, které zveřejnil Národní úřad práce. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji zůstala v porovnání září a srpna stejná, 7,3%. Vůbec nejvyšší byla v okrese Most, kde bylo bez práce přes 10% obyvatelstva. Nejnižší podíl pak zaznamenal úřad práce na Litoměřicku, jednalo se o bezmála 5%. Město Šluknov schválilo kupní smlouvu na panelové domy na problémovém sídlišti Slunečnice. Zastupitelé také přijali pro tento účel 60-milionovou dotaci od Ústeckého kraje. Šluknov se s majoritním vlastníkem sídliště dohodl na ceně 285 milionů korun. Domy by měly přejít do majetku města na konci října.
2: Podle nezávislého starosty Tomáše Kolonečného se zastupitelé sešli hlavně kvůli schvalování dokumentů potřebných pro hladký odkup sídliště. Nechtěli celý proces zdržovat tím, že by se muselo čekat, až dokumenty schválí možní noví zastupitelé, kteří na radnici přijdou po komunálních volbách. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Nobelovu cenu za literaturu získala Ahan Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici a současnou literaturu. Vydala přes 20 knih v českém překladu, loni vyšel její román ve verších Autobiografie Rudé, antický mýtus o okřídleném rudém netvorovi Gerionovi, v něm autorka přenáší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun.
1: Počasí.
0: V noci oblačno až polojasno, stále se silným větrem, na horách může zvětšená oblačnost přetrvávat. Teploty v noci klesnou na 7 až 2 stupně. Zítra čekejte po ránu zmenšenou oblačnost, přes den postupně až zataženo a k večeru zejména na severu místy občasný déšť. Teploty do 15 stupňů, na horách do 11 stupňů Celsia a stále počítejte i s čerstvým větrem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D6 se na 83. kilometru u exitu Bošov ve směru na Karlovy Vary srazilo osobní a nákladní auto. Na silnici číslo 15 v Jenčicích na Litoměřicku stále omezuje provoz nehoda osobního a nákladního auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Usta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak dobrousek.
4: Dobrý den.
3: Jaký je podzim?
4: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
3: Výborně.
4: Je to krásný.
3: To je dobrá zpráva, tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
1: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy a Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a ano. Tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Ano. Vrelo s vámi souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme spomínali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začíná být celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Aj manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat.
0: Jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let. Takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo,
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Lucie 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat, navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirna Nutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem shodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Proti vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš ano. Se.
3: A já bych si přála, než to říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý Já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jak je to ze Strážnice, prosím o tím Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: Tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak
7: já,
8: jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No, tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takový šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, no připravený, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás, vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zda člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se ano, to dneska vzalo, když se všechno na sítích no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou podobně. Sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě dalších 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Kadalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Oba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to co jiného.
6: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: možná někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Já
6: bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no, mějte se hezky.
7: Děkuju,
2: naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: Konečně. No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co,
9: aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, no, no. Jo, no, no, víte, tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.

0: jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se, já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
1: Sádru? Proč sádru?
0: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. Některý starší dělají radši se štětkou. Humoriáda.
2: Hrátka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no, tak
3: krásně je to.
2: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba? No, co jsem ráda zkouší?
3: Co jsem slyšel, tak tři neděle.
2: Tři neděle.
3: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako tak, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
2: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
3: Tak? Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
2: Kdy přijde
3: jako,
2: dejít a tak.
3: No, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
2: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalováka a další. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podíval, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě a my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja, on říká Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti Diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantichu, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, a nech ho bejt, nebo ať se vyžhaví v tom. Frantichu. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, quando ce lo si, ja nemám Frantika tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už, nech ho, jde to Gauner, nech ho bejt.
3: Františku, já už nemůžu, Františku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Františku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbůh za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, osazenstvo studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Ne, aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školek.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano.
5: Tady.
3: No, ano, vynikající.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasný rybářský vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, tak nemám vlastní vody. Ty vole, ten valí. Miro, kam bereš šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jele nepozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, čeči, co tam je? On říká, ten valí, ten jede, ty, no, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo. Kde pak úhoř? Víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další věrožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecká obec Sokolská dnes pořádá Večer sokolských světel. Voliči budou v Ústeckém kraji vybírat z více než 13 000 kandidátů do zastupitelstev obcí a měst. Provoz tunelu na průtahu Liberce ve směru na Děčín omezí už za hodinu pravidelná údržba. Zítra bude přes den postupně zataženo a větrno, k večeru občasný déšť, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Sokolové z Ústí nad Labem na Podvečer pořádají Večer sokolských světel k připomínce památného Dne sokolstva. Jak řekl starosta ústecké obce Sokolské Miroslav Korejs, setkání začíná v 17:30 na kostelním náměstí. Odtud se účastníci přesunou na Střekovské nábřeží, kde na hladinu řeky Labe položí svíčku na papírové lodišce jako symbol padlých sokolů v období nacistické okupace. Pořadatelé doporučují výrobu vlastní lodičky a pro děti holinky. Program potrvá přibližně do 7 hodiny večer. Zítra začínají komunální a někde i senátní volby. V Ústeckém kraji se volby do Senátu týkají Děčínska, kde kandiduje 5 lidí, a obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje. Tam kandiduje lidí 6. Do komunálních voleb přišlo v kraji celkem více než 1100 kandidátních listin. Je to o téměř 100 méně než před 4 lety. Více řekl ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
2: Je zaregistrováno 12 963 kandidátů do zastupitelstev obcí, města a městysů, což je o 955 kandidátů méně než v roce 2022, a 514 kandidátů do zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem o 234 méně než před 4 lety.
0: Souběžně s volbami se v Cítolibech na Lounsku koná i místní referendum o výstavbě a provozování větrných elektráren. Hlasovat bude možné v pátek od 14. do 22. hodiny, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Kvůli pravidelné údržbě bude o víkendu omezený provoz v tunelu na průtahu Libercem. Pracovníci musí mimo jiné ověřit funkčnost technologických systémů tunelu a vyčistit odvodnění. Pracovat budou vždy za plné uzavírky příslušného tunelového tubusu. Více řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1. Jedním jízdním pruhem v každém směru.
0: Nejdřív se uzavírá tubus ve směru na Děčín, a to od dnešních 18 hodin do sobotních 16 hodin. Pak bude neprůjezdný tubus ve směru na Prahu, a to do pondělních 4 hodin ráno. Ústecká Spolchemie spustila novou výrobu látek, které slouží jako surovina pro moderní chladiva do lednic a klimatizací a pro výrobu izolačních pěn. Do nové výroby podle vlastního patentu firma investovala skoro 2,5 miliardy korun a dosud v ní vyrobila přes 25 tisíc tun těchto látek. Informoval o tom mluvčí Spolchemie Jan Charvát. Řekl, že nová chladiva jsou šetrnější k ozonové vrstvě. Výroba také využívá chlor přímo z ústeckého závodu.
1: Počasí.
0: V noci oblačno až polojasno, stále se silným větrem, na horách může zvětšená oblačnost přetrvávat, teploty klesnou na 7 nebo i 2 stupně. Zítra, tedy v pátek po ránu, čekejte zmenšenou oblačnost, přes den postupně až zataženo a k večeru zejména na severu místy s občasným deštěm. Teploty zítra maximálně do 15 stupňů, na horách do 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Klášterecké ulici Zahradní v části obce pod Šumnou omezuje provoz nehoda se zraněním. Na dálnici D6 na 83. kilometru u exitu Bošov na jihu Lounska ve směru na Karlovy Vary pokračuje vyšetřování nehody osobního a nákladního auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Stále příjemné čtvrteční odpoledne, věrám ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku a na Českém rozhlase Sever nám právě teď začíná hodina plná informací od nás z regionu. Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Den v kraji na Českém rozhlase Sever nám opět začíná souhrnem informací, které si připravil František Janačík.
2: V centru Chomutova můžou lidé dnes a zítra sledovat týmy hasičů bojujících o zisk titulu v mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných aut. Na náměstí 1. máje poprvé soutěží celkem 14 týmů z celého Česka. Podle pravidel mají na vyproštění člověka z automobilu 20 minut. Jejich taktiku nebo poskytnutí přednemocniční péče posuzuje i rozhodčí Jiří Kroupa.
3: Potom oblast techniky, kde se hodnotí, jak ten tým pracuje s těma nástrojema.
2: Jak ještě v této hodině uslyšíte, ti nejlepší svedou souboj i s hasiči ze Slovenska, Německa anebo Polska. Zastupitelé Šluknova schválili kupní smlouvu na panelové domy na problémovém sídlišti Slunečnice. Zastupitelé také přijali pro tento nákup 60-milionovou dotaci od Ústeckého kraje. Šluknov domy na sídlišti vykoupí za celkem 285 milionů korun. Do majetku města by měly domy přejít na konci října. Město Louny dokončilo rekonstrukci dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců. Nové učebny teď čeká vybavení a kolaudace. Jak dnes informovalo město na svém webu, opravy za 95 milionů korun byly spolufinancovány z evropského programu Spravedlivá transformace. Pavilony mají nové patro, zateplení a okna s izolačními trojskly a v areálu je teď také nádrž na dešťovou vodu. Zítra se ve 14 hodin otevřou volební místnosti v téměř 6,5 tisících obcí a městech po celém Česku. Začnou komunální volby a v třetině Česka budou lidé volit také nové zástupce v Senátu. Ředitel Ústecké krajské pobočky Českého statistického úřadu Roman Bechtold nabídl před volbami několik souhrnných údajů vztahujících se k Ústeckému kraji. V regionu je například registrováno přes 1100 kandidátních listin.
4: Je zaregistrováno 12 963 kandidátů do zastupitelstev obcí, měst a městysů, což je o 955 kandidátů méně než v roce 2022.
2: Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a ústavem slovansko-germánských studií. Jak se univerzita rozvinula po více než třetině století, čím je unikátní a jak se jí daří přeshraniční spolupráce se Saskem, na to se bude v dnešním pořadu o čem se mluví rektora Jaroslava Kouckého ptát Lenka Šobová v 17:30.
1: Souhrn informací ze severu Čech si připravil František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hana Zagorová, málo kdo ví, posloucháte Český rozhlas Sever, den v kraji máme 17 hodin a 15 minut. 14 hasičských týmů z celého Česka měří své síly na historicky prvním mistrovství republiky, které se koná přímo na náměstí v centru Chomutova. Jejich úkolem je vyprostit co nejdříve posádku z havarovaného vozu a předat ji záchranné službě. Rozhodčí hlídají jak výsledný čas, tak spolupráci jednotlivých hasičů i bezpečnost zásahu. S českými hasiči změří síly i jejich kolegové ze zahraničí.
1: 18, jo? Hrany, pojďte krejt. Nástroj od nás.
2: Hasiči se radí, jak nejlépe vyprostit zraněnou osobu z vozidla.
1: Schopnej zlavou jít celou dobu.
2: Podle Petra Klímy, náměstka ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, změří své síly družstva hasičů z celého Česka vůbec poprvé.
3: Dnešní část tvoří samotné mistrovství hasičského záchranného sboru vyprošování a je tady 14 týmů jednotlivých z krajů. V takovém rozsahu to ještě nikdy pořádáno v novodobé historii nebylo.
2: U mikrofonu mám Jiřího Kroupu, zástupce hlavního rozhodčího celého klání.
4: Dochází k hodnocení oblasti taktiky, tam vlastně se hodnotí rozhodovací proces velitele zásahu, potom oblast techniky, kde se hodnotí, jak ten tým pracuje s těma nástrojema, který vlastně jsou určený u těch zásahů, u těch dopravních nehod, a určitě v neposlední řadě je to přednemocniční péče toho zraněného pacienta. Zdravověda se hodnotí, jak oni se postarají o toho pacienta, jak ho ošetří a vlastně předávají následně zdravotnický záchranní služby.
2: Je nějaký čas průměrný, za kolik by měli ti hasiči stihnout vyprostit tu posádku?
4: Hasiči na ten soutěžní pokus mají 20 minut, aby úspěšně provedli veškeré ty úkony, které mají, ohledně taktiky, techniky i ty přednemocniční péče.
2: Jiří Šilhán, velitel zásahu hasičů Libereckého kraje. Jak jste vyprošťovali osobu pátými dveřmi, protože ten vůz byl naražen na jiný havarovaný vůz?
5: Je to častá situace, protože osoba se ideálně vyprošťuje v ose těla, což při pozici sedače kupředu je pátými dveřmi.
2: Co je podle vás to nejtěžší, abyste získali co největší počet bodů?
5: Nejtěžší je to, že bezpečnost, není to ani z hlediska počtu bodů, ale z hlediska bezpečnosti jak naší, tak toho figuranta soutěž je až následně druhotná.
2: Mistrovství České republiky tady v Chomutově v centru města bude pokračovat i v pátek. S nejlepšími českými týmy hasičů změří síly týmy ze zahraničí. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio.

ti ladím.

0: Přesně 17 hodin 24 minut posloucháte dnešní den v kraji na Českém rozhlase Sever, do kterého patří i předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to společně s meteorologem, dnes s meteorologem Janem Hrubým. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme se na ten sever Čech teď podívat, jak to vypadá právě teď a jak se nám to počasí bude vyvíjet později večera přes noc.
2: Aktuálně nám se přechází saturná fronta. Na obloze máme zataženo a dá se říci, že na většině území Ústeckého kraje se nám vyskytují přehánky anebo déšť a rozfoukává se nám i vítr a teploty aktuálně měříme od 12 do 17 stupňů Celsia a vlastně s těmi srážkami musíme ještě v následujících hodinách počítat, ale v závěru dnešního dne by srážky a oblačnost měly ubývat, ale na horách to vypadá, že tam by zvětšená oblačnost mohla být i v noci a tam se i v noci ojediněle vyskytnou přehánky. A co se týče těch ranních teplot, tak ty očekáváme od 7 do 4 stupňů Celsia a bude nám foukat mírný severozápadní a západní vítr, ale večer přechodně i čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 5 až 10 metrů za sekundu a vyskytnou se i nárazy okolo 15 metrů za sekundu a zejména v Podkrušnohoří tam mohou být nárazy i přes 18 metrů za sekundu a na horách tam nárazy až okolo 20 metrů za sekundu.
0: Co zítřek, pátek, poslední pracovní den?
2: Zítra to vypadá, že by ještě ráno mohla být většinou zmenšená oblačnost, ale během dopoledne se nám už začne od západu zatahovat a odpoledne už zataženo a na večer se nám vyskytne místy déšť. A co se týče zítřejších maximálních teplot, tak ty očekáváme od 12 a do 15 stupňů Celsia a vítr zítra mírný, západní až jihozápadní o rychlosti 3 km za sekundu, ale odpoledne a večer může místy foukat i čerstvý vítr a s lokálními nárazy okolo 15 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Jan Hrubý. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.

vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Petr Spálený dospíval v 17:30, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní, jaké má plány do budoucna a jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem, tak na to se už za malou chvíli Jenka Šobová bude ptát rektora univerzity docenta Jaroslava Koudského v našem pravidelném pořadu O čem se mluví.

0: O čem se mluví?
1: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V jaké je kondici, co ji trápí a jak vidí svou budoucnost. Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad O čem se mluví s Lenkou Šobovou, dnes o Ústecké univerzitě.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
1: Naším hostem v pořadu O čem se mluví je rektor univerzity, docent Jaroslav Koucký. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: 28. září roku 1991 byla slavnostně otevřena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami a jedním ústavem. Pedagogickou fakultou, fakultou sociálně-ekonomickou, fakultou životního prostředí a ústavem slovansko-germánským. Už dřív tu ale existovala pedagogická fakulta.
2: Ano, máte pravdu, tady vlastně v Ústí nad Labem byla dlouholetá tradice pedagogického vzdělávání, ale řekněme, to byla minulost a my svoji jako identitu a vznik vážeme právě, jak jste říkala, na ten rok 1991, takže univerzita vznikla v roce 1991.
1: Je důležité, že Ústecký kraj má svou univerzitu?
2: Je to ohromně důležité a je to jako obrovský počin, který se těm zakladatelům povedl v tom roce 1991, že prosadili vznik univerzity. Nebylo to jednoduché, mnozí lidé ve státě nechtěli, aby univerzita byla v Ústí nad Labem, takže ti, kdo to tenkrát vybojovali a uhájili, tak jsou hrdinové a je to, bych řekl, jako ohromně důležité.
1: Proč je to pro region tak zásadní?
2: Pro ten region samozřejmě, vidíte mi za tu dobu té existence, když bych to vyjádřil úplně tím, jako tím hlavním, tak máme skoro 50 tisíc absolventů prostě od toho roku 1991, to znamená skoro 50 tisíc lidí v tomto kraji jsme nějakým způsobem vzdělali a posílili jejich šance na lepší život. A to nemluvím o dalších věcech, jako je špičkový výzkum, třetí role a další jako aspekty naší činnosti, takže si myslím, že pro ten kraj a pro to území je to extrémně důležité, že tady se podařilo tu univerzitu obhájit a že tady jsme.
1: A uvědomuje si to ten kraj a to území, respektive lidé v něm, že je to tak důležité?
2: Já si myslím, že ten kraj jako minimálně v roli managementu toho kraje si to určitě uvědomuje, to je v pořádku. Samozřejmě názor té obecnější populace je jako asi složitější, ale myslím si, že ano. Že i když se zeptáte lidí prostě v Ústí nad Labem, v Mostě, v Chomutově, v Děčíně, tak ví, že je univerzita v Ústí nad Labem, že jsme tady a myslím si, že ty lidé to v tom kraji vnímají pozitivně a jako důležitý aspekt toho vývoje území. No.
1: Probrali jsme důležitost minulost, pojďme k současnosti. Kolik studentů letos nastoupí do prvních ročníků a je to dost?
2: My bychom chtěli, aby nastoupilo přibližně 4700 mladých lidí do prváku, do prvního ročníku. Máme o tisíc více přihlášek, než jsme měli v loňském roce. Máme více než 12 tisíc přihlášek, jo, to znamená, je skutečně o nás jako velký zájem v tom regionu, takže z těch 12 tisíc přihlášek my bychom rádi vzali 4700 lidí, takže jako určitě máme na výběr, takže můžem z těch mladých lidí vybrat ty nejlepší, aby šli k nám.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever je rektor univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jaroslav Koucký. Univerzita slaví 35 let. Ono to vlastně není tak jako úplně mnoho, ale přesto od roku 91 se toho změnilo mnoho. Jak se změnila univerzita v kontextu těch změn, ke kterým došlo ve společnosti, třeba v nabídce oborů?
2: Tak samozřejmě ta univerzita se mění s tou společností, to je přirozené. Jednak samozřejmě roste i kvantitativně. Na samém začátku, v tom roce 1991, jsme měli 2000 studentů, teď máme 10 000. Na druhou stranu v určité fázi vývoje jsme měli i víc, 12 000, takže teď jsme na hranici 10 000, ale musím říct, že jsme s tím spokojeni. Je to přesně to cílové číslo, které ve vztahu i k nějaké kvalitě chceme, takže Takže prostě ta univerzita se vyvíjí, roste kvantitativně, zvětšuje se počet zaměstnanců, počet studentů, počet studijních programů se samozřejmě zvětšuje a já pevně věřím, že se mění i kvalitativně ta univerzita, že skutečně čím dál tím víc děláme špičkový výzkum, přispíváme té společnosti toho regionu, takže si myslím, že ty změny od toho roku 1991 jsou významné a jsou pozitivní.
1: O jaké obory je aktuálně největší zájem a o jaké naopak ne?
2: V zásadě je potřeba říct, že je zájem o všechny naše obory, že neregistrujeme žádný obor, kde by byl třeba pokles přihlášek nebo málo přihlášek, takže o všechny naše fakulty je zájem, ale samozřejmě máme některé highlightové obory, to je jasné. Dlouhodobě jsou to na pedagogické fakultě, některé obory, speciální pedagogika je velmi žádaná. Na mojí domovské fakultě obor ekonomika management je vysoce žádaný. Samozřejmě na fakultě zdravotnických studií jsou velmi populární studijní programy, fyzioterapie například. Takže prostě obecně učitelství je atraktivní studijní obor, takže pak máme fakultu umění a designu a další, takže jako v zásadě o všechny naše obory je zájem, ale ty, které jsem vyjmenoval, tak jsou skutečně takové jako nejžádanější a nejvíc populární.
1: Jaké je spektrum studentů na Ústecké univerzitě? Jsou hlavně z Ústeckého kraje, anebo už přijíždějí i odjinud?
2: Myslím, že jednoznačně převažující počet studentů je z Ústeckého kraje. Taky se to liší fakulty od fakulty. Máme třeba fakultu umění a designu, která má největší schopnost přitáhnout ty studenty i z jiných krajů, i ze zahraničí, kde ta atraktivita té fakulty je skutečně jako velmi nadregionální, takže se to liší, ale jako celkově, tak pro většinu těch fakult platí, že drtivá většina těch studentů je z regionu.
1: Na některé vysoké školy je problém se dostat, u jiných je problém se udržet přes první těžkou zkoušku. Do které kategorie z tohohle pohledu patří UJEB?
2: No do obou, protože tady to chci říct velmi přímočeře, dlouhodobě se o nás někteří lidé říkali, že se k nám dostane každý. To v žádném případě neplatí. Jak jsem vám říkal na začátku, máme přes 12 000 přihlášek, ze kterého přijmeme 4 000 lidí, to znamená, je to jako každý třetí v podstatě. Takže to a máme fakulty, kde skutečně platí i to druhé, co jste říkal. Takže obecně není jednoduché se k nám dostat a zároveň máme i fakulty, kde samozřejmě ty první ročníky jsou náročnější. Je to díky povaze těch fakult, kde jsou některé ty exaktnější disciplíny, takže to může být třeba na strojní fakultě nebo na přírodovědecké fakultě, tak tam na fakultě životního prostředí, tak tam samozřejmě ty první ročníky jsou, řekněme, náročnější.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Jaroslav Koucký, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, je dnes hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Dá se říct, že je Ústecká univerzita něčím unikátní?
2: No, myslím, tak jako samozřejmě jako v každém regionu dneska v České republice máte tu univerzitu a každá univerzita se snaží nějakým způsobem profilovat tu svoji unikátnost, takže jako řekněme, v tomto širším pohledu jsme, věřím tomu, že můžu říct, že jsme standardní dobrou českou univerzitou. My jsme, já bych řekl, že naše unikátnost spočívá v provázání s tím regionem, skutečně v nabídce studijních programů, které přispívají rozvoji toho regionu, jsme spjati jako s transformací toho regionu. To bych řekl, že jako je takové jako specifikum, které některé ty, třeba zejména ty pražské školy nebo třeba ty brněnské určitě takhle jako na rozdíl od nás jako vyprofilované nemají.
1: Náš region má spoustu problémů a spoustu specifik, ale obrovskou jeho devizou je třeba blízkost Německa. Využívá nějak univerzita to, že německá konkurence nebo naopak spolupráce je na dosah ruky?
2: No, to téma, přiznám se, že není úplně jednoduché, protože máme velmi dlouhou a velmi úspěšnou tradici germanistiky a vzdělávání německého jazyka u nás, zejména na fakultě filozofické, ale i na dalších fakultách, třeba u nás na fakultě sociálně ekonomického, máme špičkové vzdělávání v oblasti německého jazyka. ale samozřejmě jako je to spojené s vůbec jako s preferencí mladých lidí studovat ten německý jazyk, takže to je trošičku, bych řekl, jako složitější otázka. Zároveň na to německé prostředí jsme napojeni na TU Dresden, na další školy prostřednictvím výzkumných a dalších projektů, takže máme vazby s tím německým prostředím, jsme velmi silní v té germanistice a v tomto typu vzdělávání, ale na druhou stranu je to celospolečenská otázka vůbec poptávky po tom německém jazyce a ochoty mladých lidí studovat tu němčinu, tak to už je, to je jako složitější otázka. No.
1: Kdybyste měl říct, co se vám za posledních pár let jako univerzitě povedlo a v čem naopak cítíte, že jsou rezervy a co by mělo být lepší?
2: No tak přám se to nějak, jako úplně nechci nějak sebehodnotit, ale myslím si, že skutečně se nám jako daří rozvíjet to prostředí, které kolem sebe máme. Máme velmi hezký kampus, máme velmi dobré studijní programy a čím dál tím více přispíváme jako špičkovým výzkumem a třetí roli zejména realizujeme několik velmi významných projektů. Realizujeme prostě projekt Universitar regionu, region univerzitě, který považujeme prostě za velmi přínosný pro ten region, takže to bych řekl, že je náš velmi významný příspěvek k tomu území. Co se nám nedaří, tak samozřejmě jako všichni se nějakým způsobem musíme zlepšovat v mnoha aspektech. Já bych přece jenom si a bez ohledu na to, že jsme se jako v posledních letech v tom jako velmi zlepšili, tak ještě, aby jsme byli více mezinárodní, aby ještě v kampusu bylo prostě více angličtiny, více mladých lidí z okolních zahraničních států a aby sem přijížděli do Ústí, ale zároveň i jako učitelé, výzkumníci ze zahraničí, aby skutečně na tom mezinárodním poli, aby jsme se ještě posunuli dál, tam bych jako si myslím, že určitě jako ještě určitý prostor pro zlepšení je, no.
1: 35 let existence Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jsme v pořadu O čem se mluví symbolicky oslavili s jejím rektorem Jaroslavem Koudským, který byl naším hostem. Děkujeme.
2: Jo, děkuji za pozvání a doufám, že se univerzitě bude dále dařit.
1: Pro dnešek je to od nás všechno. Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: boží. Matka a dcera Halenky Filipová a Filipová, tedy přesně řečeno Leny Samotný, nejsme nic, pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Terezínské muzeum Goethe se od listopadu uzavře pro veřejnost. Během příštího roku tam začne plánovaná rekonstrukce budovy. Architekti, kteří navrhli novou podobu muzea, teď dokončují prováděcí dokumentaci. Podrobnosti má pro nás redaktorka Lucie Hejzlová.
1: Přípravy na proměnu muzea Goethe začnou už za necelý měsíc v pondělí 2. listopadu. Podle mluvčího památníku Terezín Stanislava Lady bude zapotřebí muzeum ještě před začátkem prací, ale celé vyklidit.
2: Kde se tam nachází stála výstava, která se musí samozřejmě ostrojit. Předměty z naší sbírky, které jsou umístěné, tak se musí pečlivě z té výstavy odebrat a zase zpátky odborně uložit.
1: Náměstek ředitele památníku Tomáš Výchopeň uvedl, že aktuálně finišují práce na prováděcí dokumentaci a v řádu týdnů bude následovat výběrové řízení na zhotovitele. Pak by měly být známé i celkové náklady. V roce 2024 byl odhad 170 milionů korun.
3: A jak by to muzeum nakonec mělo vypadat a taky kdy se do něj znovu podívají návštěvníci?
1: Současná budova bude přestavěna podle návrhu ateliéru skupina pod vedením Marcely Steinbachové, která na projektu spolupracovala i se světoznámým americkým architektem Stevenem Hallem. Dominantou celé té budovy bude jakýsi světelný maják. Ten by měl být také současně i vstupní halou. Jeho opláštění bude plechové a střecha spolu s přízemím má být ze skla. Pokud vše půjde podle plánu, tak se první návštěvníci do muzea opět podívají v roce 2029.
3: Znamená to tedy, že návštěvníci do té doby přijdou o expozici i ten současný kulturní program?
1: Rozhodně ne. Během rekonstrukce si památník pro návštěvníky připravil náhradní prostory, které nejsou až tak známé. Jde o magdeburské kasárny. Tam zájemci najdou dočasnou expozici, která přiblíží historii terezínského geta v letech 1941-45. To shrnuje už Stanislav Lada.
2: Tak jsme pro ně připravili dočasnou výstavu, která bude umístěna v průběhu listopadu na nádvoří Muzea umění v bývalých magdeburských kasárnách. Počítáme tedy s tím, že tím ústředním místem pro návštěvníky ve městě Terezín, tak se stane právě Muzeum umění.
1: Dvě letošní naplánované filmové projekce už mohou návštěvníci zhlédnout v půdních prostorách magdeburských kasáren.
0: Zjistila reportérka Lucie Hejzlová. 17:56. Čekají vás písničky na přání, ještě před nimi zprávy a kolega František Janačík. Já se loučím, přeji krásný zbytek dne a zítra naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj zahajuje přestavbu bývalé střední školy na severní terase v Ústí nad Labem na krajské transformační centrum. Liberecké technické služby začaly s přípravou na zimu. Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Zítra přes den postupně zataženo a také větrno, k večeru občasný déšť, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. V Ústí nad Labem dnes začala přestavba bývalé střední školy v ulici Stará na severní terase na krajské transformační centrum. Celkové náklady na výstavbu jsou téměř 1,2 miliardy korun, z toho 85% nákladů kryje dotace z Fondu spravedlivé transformace. Pokračuje projektová manažerka centra Simona Kosíková.
2: Budou tam samozřejmě i nějaké takové obslužné provozy, bude tam i jako jedna, počítáme s menší dílnou otevřenou veřejnosti. A zároveň i počítáme s tím, že ten areál, že roste tady s tím prostředím okolo. Že on pomůže tady skultivovat a oživit prostředí vlastně na okraji panelové zástavby.
0: Vzniknou tam taky kanceláře pro začínající firmy, dílny na výroby prototypů nebo konferenční prostory. Technické služby v Liberci mají na letošní zimu připravených 6 000 tun posypové soli. To je množství, které by podle silničářů mělo vystačit na dvě průměrné zimy. Ulice a chodníky ve městě budou sypače udržovat taky za pomocí kamenné drti. Město jí pořídilo 2 000 tun. Vozy už technické služby začaly přestrojovat na zimní variantu. Informoval o tom vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Házl. V Krupce u Teplic otevřeli dnes další učebnu a novou tělocvičnu pro seniorskou základní školu. Je to projekt města, který nabízí účastníkům tříměsíčních kurzů různé vzdělávací a pohybové aktivity. Modernizované prostory v patře komunitního centra Olympie stály přibližně 350 tisíc korun. Jak Českému rozhlasu řekla vedoucí projektu Anna Zvoníčková, v současné době kurz dvakrát týdně navštěvuje 22 seniorů. Na Petřinách v Praze 6 je nová pamětní deska gymnastky Věry Čáslavské, umístěna je na budově tamní základní školy, která je po sportovkyni pojmenovaná. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci městské části i Českého olympijského výboru.
3: Deska je na fasádě školy vedle jednoho z vchodů. Spoluautorem je Jan Dvořák.
4: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68. Z olympijských her.
3: Doplněná je o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Připomínky se zúčastnila i její dcera Radka.
5: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
3: Lidé symbolicky v památný den sokolstva zavzpomínali i na celoživotní vztah gymnastky k sokolským hodnotám. Z Petřin, Richard Webs, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci oblačno až polojasno, stále se silnějším větrem, na horách může zvětšená oblačnost přetrvávat. Teploty klesnou na 7 nebo i 2 stupně. Zítra čekejte po ránu zmenšenou oblačnost. Přes den postupně až zataženo, k večeru zejména na severu místy občasný déšť. Teploty do 15 stupňů, na horách zítra do 11 stupňů Celsia. Stále počítejte s čerstvým větrem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jízdní podmínky na mnoha místech komplikuje déšť. Na silnici 1/28 narazilo u kruhového objezdu exitu číslo 49 dálnice D7 v Lounech osobní auto do svodidel. Na dálnici D6 stále policie řeší nehodu na 83. kilometru u exitu Bošov na jihu Lounska ve směru na Karlovy Vary. U obce Rokle na Chomutovsku nehoda, srazila se tam dvě osobní auta a nehoda osobního a nákladního auta komplikuje provoz na silnici číslo 15 u Podsedic na Litoměřicku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu Iveta Bartošová s písničkou, která nestárne. Dej mi ruku, tak se jmenovala. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už také startují dnešní druhé písničky na přání a tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý večer. No a pojďme si také hned zopakovat kontakty sem k nám, sem ke mně do studia. O písničku si můžete zavolat, číslo to je 475 212 212 a také si o písničku můžete napsat buď SMS-kou, kterou můžete poslat na 90 011 04 tvar, první slovo zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tady kontakty, za chviličku první telefonáty a já tady mám na úvod jednu SMS-ku. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny Věry v naší rodině k svátku písničku od Cliffa Richarda. Congratulations, děkuju. Tak nevíme od koho, já se přidávám, všechno nejlepší všem Věrám a tady je Cliff Richard.

0: Cliff Richard a Congratulation, tak ta první písnička na přání byla všem věrám k dnešnímu svátku. A shodou okolností já tady na telefonu teď mám právě posluchačku Věru, která nám volá z Dobrné. Já vám přeji hezký večer, vítám vás ve vysílání.
1: Já vám taky, Míro.
0: A přeji všechno nejlepší a hodně zdravíčka k tomu svátku, když už jste na telefonu.
1: Děkuju moc.
0: Tak nevím, jestli ta písnička bude pro vás, ale třeba ano.
1: Ne, ta písnička nebude pro mě.
0: A pro
1: bude pro paní Matějkovou z Kojetic, která měla 1. října narozeniny, krásný. A my jsme na to zapomněli. Tak bych dodatečně chtěla popřát za celou naši rodinu všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. Aby jim bylo prostě dobře a to.
0: Ano.
1: No. A ještě bych to chtěla pro Roberta.
0: Do autobusu?
1: Který mi dneska byl, ano. Michala a Kamilu a hlavně pro vás, Míro.
0: Já děkuju.
1: Ať si užíváte, za chvíli vás zase víkend, tak abyste se užíval.
0: Dobře, já budu tady s vámi, ale to nevadí. Já
1: a jo, ještě... Míro, a bylo by to ještě pro vaši maminku.
0: Děkuju.
1: A pro vaši sestru, protože oni mají taky svátek.
0: To máte pravdu, tak i za ně děkuju. Tak a písnička ode mě pro vás, třeba se teď budete i dívat na fotbal. Zelená je tráva, František Ringoček a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: František Ringoček, Zelená je tráva, za námi v dnešních večerních písničkách na přání jedna SMS-ka, jeden telefonát, tak pojďme se teď také podívat na jeden e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Řidič tvrdý chleba má a byla by pro mého zetě Vladimíra, který dnes slaví narozeniny. Předem děkuji, zdraví vás Míla, tak já také zdravím, oslavenci přeji také všechno nejlepší a hodně zdraví a ta písnička od Ladislava Vodičky, ta zazní za malý okamžik.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

posílal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý chleba má.

sice trysky, přerušováč to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: chodit, sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před hozíkým to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Prostě řidič tvrdý chleba má, tak to byl Ladislav Vodička v písničkách Na přání. No a já už tady mám nachystaný další z telefonátů, tentokrát se vypravíme do Litvínova, protože tam u telefonu čeká paní Helena po nějaké době. Já vás vítám ve vysílání, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Marečku. Tak já děkuji za přivítání a já bych nechala zahrát dneska Věruškám. Tak byla by to tady Věra Kalendová, sousedka moje, ano. Milá. Dneska jsem jí předala čokoládku.
1: Ale.
2: Já jsem užívala chlovit. A potom jsem to přála vaší mamince a sestře.
1: Děkuji.
2: To jsou Věrušky, že?
1: Děkuji.
2: Všechno nejlepší, hodně zdravíčka. No a potom mojí neposlušné sestře, a to už je jedno, do nebe, Věře taky, tak se tam polepštěla, no tak všechno odpuštěno. A tak jsem to chtěla panu Herbertovi s paní Lindou, paní Marušce a paní Marcelce.
1: Dobře.
2: No a to bude všechno, Mirečko.
1: No a k tomu písnička, ta bude i pro vás ode mě, jako vždycky.
2: Jo, děkuju, a pro vás taky.
1: Jo, děkuju. Já si tady musím hodně nahlas. Tak, Vicky Landros, Tony Christie a We're Gonna Stay Together, ať se hezky poslouchá a ať se zase někdy podaří dovolat. Naslyšenou.
2: Ano, děkuju, naslyšenou.

0: Tolik tedy Vicky Landreau, Tony Christie, We're Gonna Stay Together, ale pokračujeme dál. Nás čeká záhy jedna hezká česká písnička. No a také nám po nějaké době volá posluchač Jirka z Jablonce nad Nisou a už je s námi ve vysílání. Dobrý večer přeju.
1: Já přeju taky dobrý podvečer a přál bych si písničku od Karla Černocha, to zpívá se svojí dcerou.
0: Tereskou.
1: Myslím, že Tereskou.
0: Máte pravdu.
1: A je to, bylo to jen zdání. Myslím,
0: tak se to jmenuje. Přímo to je název. Oficiální. No a pro někoho, nebo jen tak pro nás? Tady, co jsme teď?
1: Přál bych to Péteru. Laurince, Teresce a Dášence do Prahy a Vlastice a Jirence do Semil. A všem hodným lidem.
0: Dobře, to znamená, že to posíláme i vám. Tak Karel Černoch, Tereza Černochová, bylo to jen zdání, to je název, to teď nekomentuju. Tak mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Bylo to jen zdání, tak to byla písnička od Karla Černocha s Terezou Černochovou, nám tady zpívali, no a nás čeká záhy další Karel, ale ještě také telefonát, než tady tu písničku pustím a ve vysílání vítám paní Evu z Nového Boru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jakouže písničku a komuže?
1: Dám si ji sama sobě.
0: Dobře.
1: A vám do rádia.
0: Děkuju.
1: A všem lidem, kteří takovýhle písničky mají rádi, a je to Modří nuhaj od...
0: Karla Kahovce, ano.
1: Od Karla Kahovce,
0: přesně,
1: ano.
0: Tak byste mi tady vyprávěla, že snad nějaký koncert jste kdysi dávno mohla vzhlédnout. Je tomu tak?
1: Ano.
0: Ano, přímo tam jste byla na něm. Takže teď můžete zaspomínat, jo, s tou písničkou.
1: Můžu zaspomínat, ano.
0: Moc krásně. A naslyšenou zase někdy.
1: A vy taky, naschledanou.
0: Děkuju.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit

podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

písnička, která také rozhodně patří mezi ty, které nestárnou. Hudební výlet roku 1987, to byli Žalman a spol a Rána v trávě. Za chviličku zkusíme v písničkách navčání další telefonáty, ale já tady mám teď nachystané další čtení, další z vašich e-mailů je přede mnou. Dobrý den, ráda bych požádala o písničku pro naši milovanou maminku, paní Věru Veselou ze Smečna, k jejímu svátku. Naše milá maminko, máme tě moc a moc rádi, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, krásné a sluníčkové dny plné pohody a radosti, bez ohledu na počasí za okny. Syn Petr a dcera Jarka s rodinou, prosíme o zahrání skladby Panenka z kouta. Všechno nejlepší a tady je Marcel Zmožek.

0: Marcel Zmožek, panenka z Kouta, jak jsem slíbil, pojďme se v písničkách na přání vrátit k telefonní lince, kdyby náhodou někdo nevěděl, číslo je 475 212 212 a tohle číslo také vytočila paní Jarka z Ústí nad Labem. Už je tady u nás ve vysílání, dobrý večer vám přeji.
1: Dobrý večer vám, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A já se dnes připojím přání všem věrám, protože i moje maminka byla věra. Hmm. To znamená vlastně, i, jak jsem slyšela, takže i vaše maminka plus sestra.
0: Děkuju.
1: Takže všem věrám do éteru. A ještě mám k tomu zítra pro svou vnučku Sáru taky prostě tu písničku. Víš, je to spíš písnička mojí maminky, která měla u Jirgen Ferráda. Takže prostě všem pro hezký večer a správný víkend.
0: A vám pro pěkné Děkuji. Vzpomínky a jak jsme se domluvili, Udo Jürgens a velký hit od něj, Merci Chérie. Krásný večer Děkuji. A naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Udo Jürgens, Merci Sherry, jsou tady písničky na přání na Českém rozhlasu Sever a ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná posluchačka Hanka od Teplic. Já vás vítám ve vysílání, dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer všem posluchačům. Dnešní písnička bude v podání Karla Hegnera s Kytičkou k mamince a bude Míro dnes pro vaši maminku k jejímu svátku.
0: Děkuji.
1: A přejeme jí s manželem do dalších let hlavně dobré zdraví. A také chci potěšit paní Inu do Děčína. Přeju jí hezký večer a srdečně jí zdravím. Vám děkuji za příjemné moderování tohoto pořadu.
0: Já děkuji.
1: A všem posluchačům hezký večer.
0: A písnička i vám a samozřejmě zdravím i vašeho pána. A teď už děkuji. Karel Hegner a hezký poslech i vám a naslyšenou.

Tolik tedy také trochu dechovky v dnešních večerních písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. To byl Karel Hegner a S kytičkou k mamince. No ale pojďme se opět věnovat dalšímu z písemných vzkazů. Ten další písemný vzkaz je e-mail s tímto textem. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Stokrát chválím čas, zpívá Karel Gott. Písničku posílám všem přátelům. To je Andělce, Božence, Haničce, Jarmilce, Honzíkovi a jeho mamince, Pavlíkovi a Františkovi. A tomu děkuji za písničku. Písnička je i pro všechny, kdo poslouchají. Děkuji za zahrání, Božena ze Žatce. No a teď už Karel Gott.

0: Karel Gott dospíval stokrát, chválím čas, pomalu se nám blíží 19 hodin, to znamená za chviličku nás čekají další aktuální zprávy a potom už budeme pokračovat dalšími pořady. Přeji vám hezký večer a už zítra se těším u dalších písniček na přání naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: 90 obcí Ústeckého kraje má jen jednu kandidátní listinu. Ústecký kraj připravuje rozdělení 150 milionů korun z evropských dotací obcím na úspory energií. Meteorologové vydali varování před silným větrem, platí v Krušných horách a na Českomoravské Vysočině. Zítra bude přes den postupně zataženo a stále větrno, k večeru občasný déšť, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. V Ústeckém kraji je do komunálních voleb zaregistrováno více než 1100 kandidátních listin. Je to přibližně o 100 méně než před 4 lety. Ve volbách, které se konají zítra a v sobotu, přibyla místa s jednou kandidátní listinou. V roce 2022 to bylo 80 obcí, letos jich je 91. Pokračuje ředitel krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Roman Bechtold.
4: Nejvíce kandidátních listin, ale tvořených pouze jedním nezávislým kandidátem je letos podáno v obci Dobříň na Litoměřicku, a to celkem 14. Při minulých volbách do zastupitelstev v obcích bylo nejvíce, celkem 19, podáno v obci Smolnice na Lounsku, 18 jednočlených a 1 dvoučlena.
2: Spolu s komunálními volbami budou lidé hlasovat o novém senátorovi nebo senátorce. V Ústeckém kraji to bude v obvodech Děčín a v obvodě Louny. Ústecký kraj získá 150 milionů korun z evropského operačního programu Spravedlivá transformace. Jak dnes informovala krajská mluvčí Magdalena Fraňková, peníze budou rozděleny obcím na přípravu projektů ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů. Peníze mohou obce využít například na projektovou dokumentaci pro rekonstrukce škol, úřadů nebo domovů pro seniory. Kraj může ze stejného programu aktuálně čerpat až 180 milionů korun, a to na modernizaci výuky na středních školách, včetně rozvoje digitálních technologií, umělé inteligence nebo virtuální reality. V oblasti Krušných hor a Českomoravské Vysočiny fouká silný vítr. Varování před ním vydal Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti do 70 km za hodinu může působit komplikace v energetice nebo v dopravě. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat nejvýš za 640 korun a 31 haléřů. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra také stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů.
3: Počasí.
2: V noci oblačno až polojasno, stále se silným větrem, na horách může zvětšená oblačnost přetrvávat. Teploty klesnou na 7 nebo i 2 stupně. Zítra tedy v pátek čekejte po ránu zmenšenou oblačnost, přes den postupně až zataženo, k večeru zejména na severu regionu místy občasný déšť. Teploty zítra od 12 do 15 stupňů, na horách do 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/28 v Lounech u kruhového objezdu exitu číslo 49 dálnice 7 policie řeší nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. Nehoda osobního a nákladního auta stále komplikuje provoz u čerpací stanice na silnici 1/15 u Podsedic na Litoměřicku. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je partizán s tvrdým I nebo s měkkým I? A jak jste na tohle téma přišla?
2: No neustále. Shodou okolností se mi dostávají do rukou korektury, kde je partizán s měkkým I. No a já to pořád opravuju a zároveň z toho mám takový jako nevhodný pocit nějaké hyperkorektnosti. Ono to tak není, ale já si myslím, že tohle slovo má velkou šanci, aby se u něj pravopis rozšířil i na to měkké I. Zatím totiž máme správně jen to tvrdé.
1: Takže partizán s tvrdým. A teď si řekněme, odkud to slovo pochází, abychom byli chytřejší.
2: Tak, abychom věděli, proč se tam vlastně to měkké I objevuje i v češtině. Myslím si, že je to dáno opravdu tím původem. To slovo pochází z italštiny, partigiano, a přes francouzštinu se dostalo k nám. A převzala ho také samozřejmě třeba slovenština nebo ruština. A v obou těch jazycích zůstal ten původní pravopis zachován. Jen my jsme si to trošku posunuli, což ale není u cizích slov přejatých do češtiny nijak obvykle, že si uspůsobíme to I jenom kvůli výslovnosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačirate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Behárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Behary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím v vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku, hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Behary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuju doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na benchpress?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fandějí, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, to, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dýchá prostě takovou zvláštní pěknou atmosférou.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal neúplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísnej nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o protéze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Biháry, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc, děkuju.

0: Saekchunen Amaro Romano Vakeriben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je Církev adventistů. Adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba. Takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy. Potom tam přijede Střebichovic pod Orebem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládal ten nový zákon do romštiny, o nebo zákonos. A jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí. Přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem. Ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité je to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví, z těch romských sborů především, mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky, tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddělám. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora od dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Kdy přišlo herectví?
1: Tam.
0: Na gymnáziu, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gympl, teda to, co jsem studoval já, ten gympl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gymplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří byli ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gymplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě, možná už teď nevím, a tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák asi. Já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný ničeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment.
0: Mm-hmm. Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že by

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocení, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano.

0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje. Do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejný v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo.
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky, takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho, nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělým vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte, můžete, časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že
1: zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, který odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho Polotovary, tudíž i firma Vitana, je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do nich se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jejím největším konkurentem byla pražská firma Graf. A tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
6: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lavičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal. Nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo. Až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť zintenzivní.
7: Rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů, no nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

0: Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upravit i místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují. Ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti ty suroviny, které tam vstupují. Spolupracujeme s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcestru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve worcestru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček z kořice, a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím worcester, tak není worcester jako worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijeme nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to, ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru, a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřili firmy Maggi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Magy. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Magy, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O tři roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franskovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kari, namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivy, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne.
3: To je pravda, máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci a i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, jestli je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi si to přes víkend můžou ozkoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku

0: venku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujonu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujony a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
1: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
2: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek. Ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
1: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
2: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplnění do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
0: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtínské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat to může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak. Je.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do týmí koukla Naděja, já se do nich nedívám. Jo. Vůbec, já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytujou, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčnej, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem s tou hezkou hodinku tohle. No, tak... Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení, no, no. A to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přišli si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, my se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty takže, byli takový, no, jo, takový, já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků, a bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise sem vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád, a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce.

toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. A pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od pěti

0: deseti let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
1: A bylo cítit. Co to bylo?
0: Petrol? Sidol a, no a petrolej. Petrolej.
1: Vánoce byly vůně petroleje.
0: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu, stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky, denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
1: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
0: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově jaktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že nějak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
1: Jste si jistí.
0: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
1: Z nervozity, no,
0: ano. Nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, po který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet vodní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. A ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu protifašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
1: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
0: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
1: Jo, aha.
0: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty.
1: No jo.
0: V komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
1: Ano, počasí, hlavně počasí.
0: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna. Takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
1: Všecko dobrý.
0: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a Bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí, a já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl, a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou, a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli, a že podle toho my se všichni zařídíme. A říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu, a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
1: Dobrý.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky, a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny, a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhurky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky, navzájem spojené šňůrami elektrického vedení, rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku, naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený a ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého a když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sípal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech, a on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně, jo, my vám taky. I do nového roku. No jo, jako loni. Tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl. A honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Takže jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je tu čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy? Nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Dýnské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je telefonu Iva a chtěla jsem jenom vás známit s tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti po rozmezí 18 let, což si myslím, že je docela velký rozptyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně, je to takové zvláštní, protože to mateřský pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom světě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 kilometrů dál.
0: No, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se zbývá třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišel do vztahu se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o to složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože je to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my bydlíme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to alespoň tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože mě to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
0: Já jsem si říkala...
1: Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celou život.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto fiktivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to ne.
0: No a stává se, když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do svýho firma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mi hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává možná. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházka a podobně, že prostě to se u nás to držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie. To jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka. Dokonce jsem i já jela autem za ním. Podívat se, jak to tam u něho vypadá. Byla to šílená cesta, 3000 kilometrů. No, ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci. Je to za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné. Jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět. A bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 30 kilometrů vlastně z toho Vystřice až k tomu Krumlovu. Takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu, že do odpočinu zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude tak fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem a všem vždycky všechno spojení, co to má a ať už nic spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat. Prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc, nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat? Oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím.
0: To je zajímavé. Prostě,
1: no je to zajímavé. On kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: A jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději. Moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju a prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec, ta prostě jako se na mě zlobila, ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě, akorát mě nenaštěvuje, protože pracuje do neděle, dělá sociální pracovnici se starýma lidma, takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas, ten chodil ke mně ještě nedávno často, a teď už nechodí, protože pracuje, má takovou práci, dělá finančního poradce a má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takový, šibení se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den. A prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka. Ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří
1: děkuju,
0: vám budou dělat radost.
1: Děkuju. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám posinek a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Neckáře posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy, na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sněst. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend. Samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo. Zase za 2 dny jeli. Ale když odcházeli, já jsem se vždycky posadila na pohovku a koukala jsem. Už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co. Je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít. Opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě. Paní psychá,
0: je to vlastně úplný kontrast, no.
1: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. My jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co jste měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď no. Mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, a tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc mě to nelíbilo. No ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji. No a když přišla domů, tak po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, asi tak. Protože do teďka, jako jsem měla jak si navrh já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jsme to rozbírali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
0: A jak často se teď vídáte?
1: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 km.
0: Takže často?
1: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci a no.
0: A jak je to se synem?
1: A syn ten je v Plzni a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme, No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci a má dva roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku, tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si pak. No tak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já. Jo.
0: Tak děkuju vám, Janí, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
1: Děkuju moc.
0: Opatrujte
1: i když
0: se.
1: Mě teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte co, děvčata, já jsem ráda, když se mi děti domů vrací. Asi to.
0: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte ano, se to. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po 11:30. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: pane Dobrýku,
1: tady František, Žilochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dědes, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit i dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni na tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme... Ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak dotřetit se všeho dobrého, kdo nás čeká na trojice.
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna, tak pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manželství jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, anebo jim nadával, že dešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotí.

0: No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka z prostřední, jemu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19. Nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední. Ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Já pám, je to možný, že ty děcka mají rádi ti druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ním vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotinky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící. A on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nejsou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii. Jak kdyby si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy si to nedovedete představit. A Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
1: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě kamarád.
0: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
1: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážili, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijdete poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe říká, nějaké...
0: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsou sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
1: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce, události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju ale, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
0: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem jim měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali, vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky, ta druhá na Sicílii učila děti anglicky, ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat, takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mě už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu, jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině, to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: Lawyers.
0: Ivetko, ale zpátky k tomu tématu, mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít
1: z domu
0: dřív, než...
1: No, oni furt trčeli doma, mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti. Tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna. A ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájem, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně.
0: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla po druhé, no, tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře, taky Ivetko,
1: odbornou literaturu. Takže
0: já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vylítnou, se na ně ráda díváte spouzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po 3 letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně. Že konečně, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Noc za námi, noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinu. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. Rodičům po nich zůstane ticho. Osamostatní se a odejdou z domova. Rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Doktoři mě řekli,
1: Vlastinko,
2: že si Vlastinko, budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko. Vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my se museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a pirám. A ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončil v vazinci a děti v domově, tak to se ne, říkám, to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možnosti za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, se o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. A pokračujte, no, pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku mozornou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jednou za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší, ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak jsem spadla do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak jsem mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď, strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby v severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, no a to jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten

0: vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít vícero dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
1: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on zvykne strašně moc. Štěpánková je daleko, tady přijá je strašně daleko. To je 500 kilometrů, to je šílený. To je jeden ve vlaku.
0: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
1: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
0: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
1: A já jsem skončila na vozíku, no.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a zbytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... Asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně pohdany a kluk ženatej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné číslo.
1: Vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No tak většinou já
0: akce,
1: a teď
0: aktivity,
1: to už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední. Nevím,
0: no a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospudka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to no, zařídit, aby vás
1: tady to
0: odbydem
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala,
1: no,
0: zdravíme vás, Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chled, co já tu noční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to dotřetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: Jde to,
1: no.
0: Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně vod. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovali do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám tři potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmů i praktických, jo, a mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po dvou letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla. Já už prostě taky mám nějaký roky. Už jsem mi taky po 70 pryč. A dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za dva týdny pravidelně, protože ten se stará teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako nemám, máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterýmu vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými se můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty čtyři vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za dva týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole kdy má, ona má částečný úvazek, takže prostě
0: Paní Dano,
1: to tak nějak kombinujeme.
0: A chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
1: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
0: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky
1: je
0: poslouchalo.
1: Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.

0: že mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku, nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám, ale zítra to budu slavit tady ve Vodňanech i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedeme do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od 6, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
1: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
0: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkýho, no.
1: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte
0: no,
1: veselé bujaré setkání?
0: No já právě vidím ostrově, tak mi říkají, že vidím na Kanárech, že jsem na ostrově každý den a vlastně pomáhám, a nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden. No. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a my tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh, on říkal, byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám, jo, no. Tak prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. Dopadlo to dobře teda, takže...
1: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr pro
0: Chatice. No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
1: Máme.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu, pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit, vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište, dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co? Telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočila to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já časím na to, dobrý, krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v děti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku, má 3. No a jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostenov a jedna je v Hnížku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda, jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám rosou.
1: Ano, děkuju,
0: rosou.
1: Naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 809.

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, zůstal, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu, během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do Tesly. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě, pak se mě naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání několik různých, která je vystřídala a teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. Uh-huh. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží suché bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně nás tady šest v dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí. To je ve hvězdách, ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuji si, myslím se nikdo, takže situace taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuju za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbaříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná

0: Připadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte. My jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině. Ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane... Řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával, Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkouma je přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie Na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud. Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte. Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé. Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady, O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále. Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte! Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle, ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly

noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Mike'a O'Flaganena z Five Points, pana Snaba Rafferty'ho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem
Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.